0: Seber si to sama.
1: Znalci českých písniček poslouchají Blaník, to je jasná věc. A těch 10 nejúspěšnějších vždy připraví a představí můj kolega. A to Petr Slíva, Česká desítka, každý pátek večer od 18 hodin. A pokud to v pátek nestíháte, vůbec to nevadí. Šanci máte na reprízu vždy v pravé poledne k obědu v neděli. A na Blaníku si dál pojďme hrát pohodové písničky a samo sebou i hezky česky. Jak jinak, tak klidnou noc a dobrý poslech. To vám přeje Martin.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
2: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno až jasno, během noci se místy mohou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 5 až 0 stupňů. Čtvrteční obloha bude polojasná nebo skoro jasná. Ráno se budou vyskytovat místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Během dne bude místy až oblačno a hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 stupňů. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.
2: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

I v noci posloucháte Blaník, za to děkujeme a každý večer po 19. jsou tu písničky podle vašeho výběru. Ano, hrajeme na vaše přání www.radioblaník.cz. Tam si můžete vyplnit přesně ten dotazníček, napíšete, jakou písničku pro koho, odešlete to a potom už jenom poslouchejte Radio Blaník. Každý večer od pondělí do neděle vždy po 19. hodině hrajeme podle vás. Hrajeme písničky na vaše přání.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno až jasno, během noci se místy mohou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 5 až 0 stupňů. Čtvrteční obloha bude polojasná nebo skoro jasná. Ráno se budou vyskytovat místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Během dne bude místy až oblačno a hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 stupňů. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.
0: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertas Plus.cz.

0: Ranní vysílání Rádia Blaník mezi 5. a 6. to je klasika. Jenom hezky česky celý 60 minut. Potom přijde dobré ráno. Kolega Petr Slíva, Adéla Zahradníčková a pozor, 9. hodina dopolední, tam je to připravené jasně černé na bílém. Tam si můžete zkusit tipnout, z jakého roku jsou písničky, ukázky a také události, které Petr v našem vysílání představí. Tak nezapomeňte, 9 až 10 každý všední den je tu pro vás pravidelná rubrika, pravidelný pořad, tajemný rok.
1: Rádio Blaník. Hezky česky.
2: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu

nevidím do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Matice. Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je čtvrtek 15. října. Dnes má svátek Tereza a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 6 večer proběhne v rodném domě Antonína Dvořáka v Nelahoze vsi zahájení výstavy Zamyšlený. Návštěvníci se prostřednictvím instalace přenesou do ateliéru sochaře Zdeňka Hoška. Uvidí originální sádrové studie či rukopisné skici. Dnes také proběhne zahájení dostavby základní umělecké školy v Ostrově. Městská galerie ve Vysokém Mýtě hostí zahájení nové výstavy obrazů. Přesuneme se dále do Liberce. Místní Home Credit Arena pořádá třídenní veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí. Akce startuje v 9 hodin dopoledne. A nakonec se podíváme do naší metropole. V obecním domě v Praze 1 se koná taktické cvičení. Jeho hlavním cílem bude prověřit akceschopnost a spolupráci složek Policie České republiky. A to při nestandardní, mimořádné události. Akce začne v 6:30 ráno a potrvá do 11:00 dopolední. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

Baník. Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz

0: je tu zase ráno, je tu 5. hodina, to znamená, že i dnes 15. října jste si naladili Rádio Blaník. Za to velké díky a tady u nás se podíváme na počasí a pak si budeme celou hodinku jenom hezky česky hrát. Tak báječný den, hezké ráno.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Jaké tohle ráno přinese počasí, tak po ránu většinou polojasno až skoro jasno a ráno se budou místy vyskytovat i mlhy nebo nízká oblačnost. Nicméně přes den bude většinou polojasno, místy i oblačno, a to jenom přechodně. Teploty 12 až 17 stupňů a v 1000 metrech na horách okolo plus 9.
1: Martin Císař
2: na Rádiu Blaník.
0: Já myslím, že na začátek téhle hodinky všechno. Řekl jsem vše, co jste potřebovali vědět. Hrajeme si hezky česky, znáte počasí, víte, jak se obléknout, tak si pojďte po ránu zaspívat. Hrajeme vám hezky česky na Blaníku. Rádiu Blaník. Skvělé ráno, krásný čtvrtek.

0: Dobré ráno, hezký den, posloucháte Rádio Blaník, je 15. října a tohle datum se pravděpodobně zapíše do historie. Přežije nebo nepřežije dnešek, záleží na počasí. Vysílač v Liblicích u Českého Brodu patřil k dominantě Českobrodska a stále ještě patří. Vidět je například z okolí Hradce Králové nebo z jihovýchodu Prahy. Dominanta je vysoká 355 metrů. To taková Eiffelovka ve Francii v Paříži, ta je nižší o 25 metrů. Pojďme si teď připomenout rok, kdy se stavěl právě tento vysílač v Liblicích. Byl to rok 1975.
1: Tyto závěry byly použity v projektu anténního systému. Na grafu pokrytí Čech elektromagnetickým polem vidíme, jak se poslech vysílače Liblice zlepší tím, že se denní dosah rozšíří až k hranicí Moravy a Slovenska a noční dosah se rozšíří až za Olomouc a Brno. Hlavním projektantem rekonstrukce vysílacího střediska Liblice a zpracovatelem projektu anténního systému je inženýr Karel Lísal.
2: Nový anténní systém se skládá ze dvou stožárů samostatně stojících, kotvených, s lanovými konstrukcemi jako zářícími prvky. Situování stožáru na staveništi bylo podmíněno radioelektrickými požadavky, které stanovily, že se jedná o směrový anténní systém.
0: V tehdejším Československu se z něj šířil především program Rádia Praha, tedy dnešní veřejnoprávní dvojky. Příběh dnes pravděpodobně dopoledne skončí. Odstřel podle některých informací proběhne dnes dopoledne v 10 hodin. Mnozí z vás například na Facebooku vzpomínají. Jitka nám napsala, bydlím v Kostelci už 45. rokem a tyhle dvě holky mě svítily do úterka, každý den v pokojíčku, když jsem byla malá holka a potom i mým dětem. Tomáš napsal, vždy, když jsem se blížil domů z cest, už z dálky, z několika desítek kilometrů, na mě očkem pomrkával vysílač v Liblicích. Bude se mi stýskat, šel se mnou životem, škoda, že nebyl zachráněn. No nic se nedá dělat, příběh končí, teď už budeme jen čekat na signál, kdy krajina mého dětství bude trošku jiná.

0: Vlky Samiru.
1: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
0: Proč se říká, co se říká?
1: Každý všední den po 10.
0: Na rádiu Blaník.

0: Co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19. října každé pondělí ve 21 hodin pouze na National Geographic.
1: Na vlastní bydlení se vyplatí spořit po menších částkách. Komerční banka jako expert na financování bydlení vám poradí, jak na to. Jak si správně nastavit spoření, jak financovat rekonstrukci, stavbu domu i jaký typ hypotéky si zvolit, odpoví v podcastu na Chytrý jak rádio Ondřej Šuchman ze skupiny KB.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, před síní stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

Krásné ráno přeje Monika Holubová. Senát zřejmě schválí digitalizaci povolování a rušení pobytu cizinců v Česku. Má to zrychlit úřední postupy a posílit bezpečnost. Elektronizaci přinese návrh nového cizineckého zákona. Stavba obchvatu Svoru na Českolipsku bude o měsíc delší. Řidiči musí dál po objížďkách. Uzavřený je zhruba 6-kilometrový úsek, ale objízdná trasa je dlouhá 34 kilometrů. Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie se sjíždí na dvoudenní summit do Bruselu. Řešit budou konkurenceschopnost Unie i vysoké ceny energií. Česko bude zastupovat premiér Andrej Babiš. Fotbalisté Bohemians 1905 porazili v dohrávaném utkání 6. kola první ligy Mladou Boleslav 1-0. Jedinou branku vstřelil v prvním poločase z přímého kopu domácí kapitán Aleš Čermák. Pražané se posunuli na 9. místo. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Oblaka dnes prosvítí sluníčko a ráno bude místem mlhavo. Jinak bude přes den polojasno až oblačno s teplotami mezi 12 a 17 stupni Celsia. A pršet by nemělo. Toliko počasí, Monika Holubová, Rádio Blaník.

0: Jak se to zpívá ta písnička Včera neděle byla? Nicméně včera ve středu tady u nás na Blaníku 100% náš host, tedy Pepova partěčka, tentokrát to byla Tereza Maškova. Terka dneska slaví, no jo, tak Teresko, pokud takhle posloucháš Blaník, tak ti samozřejmě přejeme všechno jen to nejlepší, a to za celý tým. Je pravdou, že ty miluješ Itálii, říkám to správně? Na tuhle otázku se právě Pepa včera zeptal.
1: Když už jsem tam byla, tak jsem se tam jako vždycky cítila hrozně dobře, víš, že... Si tam jako umíš představit žít.
2: Já
1: víš, že pohodička, pauzičky, kávička.
2: Tak. A to jídlo, vy?
1: Jo, sýrky, to já moc lubím.
2: Já taky, no. Já si občas tak jako kladu otázku, jaký jsou nejlepší kuchyně světa. Víš, a vždycky mi z toho vychází, že italská.
1: Ano.
2: Potom teda musím říct, že indická a třetí česká, ale třetí, ona může být klidně první, jo, to je jako libovolný, ale tyhle tři mě nejvíc baví, jak to máš ty?
1: No já taky, jako italskou úplně zbožňuji, já miluju těstoviny, abych je mohla jíst prostě každý den a a za mě asi ta jako italská furt vede, jako samozřejmě miluju naši kuchyni, jako českou, ale tu, no, já jsem těstovinový člověk.
2: No, to já taky, ale
1: to ono,
2: u nás se to hodně rozvářelo, že jo, a teďka se to zlepšilo, že no, už to dělají jako
1: al dente,
2: takový tuš.
1: Že jo, všetko, a když to je nějak al dente, tak seš trapnej, takže, no, italská za mě vede nejvíc.
2: A vaříš?
1: Ne.
2: Ty nevaříš vůbec?
1: No, jako malinko.
2: Co znamená malinko, jako občas?
1: Občas. Občas vařím.
2: A protože nemáš čas, nebo protože máš teď manžela a ten vaří?
1: Ne, manžel nevaří, možná někdy ty těstoviny udělá. Hmm. Ale no, buď nemám čas, nebo se mě nechce, a takže...
0: Tak co, teď jste se tak krásně zaposlouchali a poslouchali byste dál, co? Jo, bylo to parádní, krásně si povídali ti dva tady ve studiu. A vy máte velkou šanci už brzy na webu radioblanik.cz si poslechnout celý rozhovor a nejenom takovouhle krátkou ukázku. Já vám přeji krásně ráno a za malou chvíli už Péťa s Adélou. Už se na vás těší tahle ranní dvojka, tak já mávám a zítra v 5 zase. Ahoj a mějte se skvěle.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
5: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: ten kopec máme taky docela rádi. To byl Blaník a Franta Nedvěd na Blaníku v 5.53. A kdo vám z toho Blaníku bude zpívat v té příští hodině, i tuhle odpověď pro vás mám. Budou tady činnosti. Byla to taková, čekejte Helenu Vondráčkovou. A taky Marii Rotrovou. Protože na tom Blaníku to i v té příští hodině bude hezky česky. Je 5.53, čtvrtek, 15. října. Radio Blaník.
1: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz

0: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska bude polojasno až oblačno, teď po ránu místy počítají.
1: Zprávy, rádi a blaní.
0: Teploty vyšplhají na 14
2: stručně,
0: až 17
2: jasně,
0: stupňů.
2: Přehledně.
0: A půlkat bude jenom slabý proměnlivý vítr. Tolik o počasí, teď je tu Monika a další ranní zprávy.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí. Rádio Blaník.
0: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Český premiér Andrej Babiš je považován za významného spojence v Evropské unii, a to při prosazování zájmů jednotlivých národů a změně směřování evropské politiky ve prospěch občanů. Včera to prohlásila kandidátka na francouzskou prezidentku Marine Le Penová. Ta zároveň na síti X připojila fotografii z jejich společného jednání. Pro nové připojení k elektrické síti je nutné podepsat dodatek a na to zbývá už jen čas do začátku listopadu. Provést tomu síti, kteří mají sjednané, ale dosud nerealizované připojení k elektrické síti. Kdo dodatek do té doby neuzavře a nebude mít zařízení připojené, o smlouvu i rezervovanou kapacitu přejde. Týká se to i nových rodinných domů. V Česku roste potřeba specializovaných sociálních služeb pro lidi s autismem a kombinovaným postižením. V Liberci proto vzniká nové centrum denních služeb Kompas. A co klientům do 15 let nabídne, to už dodává mluvčí radnice Jana Kodymová.
3: Podporu při rozvoji samostatnosti i smysluplném trávení času. Město Liberec vznik služby finančně podpořilo. Centrum se veřejnosti představí v pátek 16. října během dne otevřených dveří.
0: Akce potrvá od 2 do 6. Centrum se dočká slavnostního otevření ve 3 odpoledne. Hokejisté Plzně zůstávají v lize mistrů dál 100%, a to i po posledním 6. utkání v základní fázi. Na její závěr vyhráli na ledě finského celku Saipa 6-3. Postup vybojoval také Liberec, který zvítězil v Davosu 2-0. Bílí Tigři si po úvodních 2 porážkách bezbodového zisku připsali 4. výhru za sebou. Už dříve si zajistili postup i Pardubice. Tolik zprávy Rádia Blaník. A teď je tu Petr Slíva.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
1: S Petrem Slívou.
4: Včera to ještě tak nevypadalo, co? Že se nám blíží konec týdne, ale dneska už je čtvrtek. Ten čtvrtek má datum 15. října, takže jsme i v polovině měsíce října a Teresky mají dneska svátek, tomu se ještě samozřejmě dostaneme, ale už takhle na začátku všechno nejlepší. A taky se budou proplácet účtenky, o nich bude řeč za malou chvíli. Chystejte si telefony, dostanete návod na to, jak to udělat, aby se vám jednou utracené peníze vrátily zpátky. No a teď činasky, láska a data a za 2 minuty bude 6.

0: Vzhůru k výškám, Helena Vondráčková na Blaníku. Vzhůru k účtenkám.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Protože kdybychom dali na sebe všechny vaše účtenky, tak by z toho byl docela slušný kopec. Co kopec? Ona by z toho byla hora. Jenomže vy nám ty účtenky posíláte SMS-kou, to se blbě dává na nějaký kopec, tak tady je asi nejlepší vám ty účtenky prostě proplatit. A to se stalo opět včera. Po 7. hodině jsme zavolali Karlovi, který chtěl proplatit novou troubu za 6,5 tisíce. Karel je z Mladé Boleslavy a v Mladé Boleslavi se takhle ráno rozezvonil po 7. telefon a Karel ho vzal.
3: Za hlavou usínat představou, že jsem čísi.
0: No výborně, tak tam měl být v tuto chvíli Karel, tak jsem vám chtěl pustit, jak to s Karlem vypadalo, tak vám to pustím teď. Karle, ať to nezamluvíme, kdo dospíval na Blaníku.
4: Já mám takový pocit, že to byl Karel Zích.
0: A ten pocit je správný.
4: Jo.
0: A my pro vás máme dobrou zprávu, tu no, troubu tak. Za 6,5 tisíce a 4 koruny na vrch máte zadarmo.
4: No tak to je.
0: No a podobně to bude probíhat i dneska po 7. hodině. Dohraje písnička, po ní se někoho z vás zeptám, kdo na Blaníku dospíval. Není to žádný chyták, prostě je potřeba jenom poslouchat. A vy, když odpovíte, tak vám pošleme ty peníze, o které jste si napsali. No a tady jsme u té SMSky. Do ní je potřeba napsat, co chcete proplatit, kolik to stojí, jméno, příjmení, odkud jste a poslat na 603 118 118. Za hodinu se do toho dáme, ale už za chvilku tady budou informace o počasí. Teď je 6 hodin a 6 minut. Dobré čtvrteční ráno.

0: Setfire to the Rain a Adele na Blaníku. No a naše Adele, pro vás teď máte informace o počasí.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Příjemné čtvrteční ráno, jaké nás dnes čeká počasí, tak na to se zeptám Vojtěcha Umloufa z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, tak jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno vám i posluchačům. Aktuálně nám převažuje spíše velká oblačnost, srážky se ale nevyskytují. Co se vyskytuje, jsou mlhy, i když jen ojediněle, jedná se hlavně o oblast východní Moravy a i západní poloviny Čech. No a navzdory spíše oblačnější obloze je dnešní ráno chladné, teploty vzduchu klesly nejčastěji k 6 až 1 stupni Celsia na horách a ojediněle i ve středních polohách slabě mrzne. Nejnižší teplota je zatím na Kvildě Perle pod -5,5 stupně. Mimo horské polohy, například v Králíkách, Pardubickém kraji nebo v Velkém Chvojně, Ústeckém kraji, tam je -1 stupeň.
2: Jak bude vypadat zbytek dne?
3: Ve zbytku dne čekáme spíše oblačnější oblohu, tedy polojasno až oblačno, to znamená, že občas oblaky prosvítí slunce, denní teploty zamíří k 12 až 17 stupňům Celsia. Nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách budou kolem 9 na Šumavě, ale výrazně tepleji, až 13 stupňů.
2: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
3: Také děkuji, hezký den.
0: Tak už víme, jak to bude dneska vypadat u nás, ale teď od Tatěr k Dunaju. Za 3 minuty bude 6:45.

Marie Rodrová. Já ten hlas prostě miluju. A doma na Blaníku. A už máte doma letošní svatomartinské? No pokud ano, tak je to divné, protože letošní svatomartinské, teda víno, na to si počkáme, ale jenom do 11. listopadu, do svatého Martina. Jde o to, že letos se začne prodávat opravdu až na Martina. Loni jej vinaři poslali do prodeje pár dnů předem, už o víkendu, aby se prostě prodalo. Letos vychází Martin na středu a dalším důvodem, proč se nebude spěchat, je to, že jej podle vinařů bude méně než loni. Důvodem je nižší úroda hroznů kvůli suchu, takže letošní první víno nového ročníku může být o něco vzácnější. Dobrou zprávou je, že pravděpodobně nebude dražší. Takže do Martina nám zbývá ještě pár týdnů, ale husu je lepší plánovat včas a přinejmenším si ji už zamluvit. Jak bude drahá nebo levná husa, tak to vám teď neřeknu. Netuším. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 6 hodin a 19 minut. Rádio.

0: 2024 získala z Dynama útočníka Tomáše Vondráčka. Tolik zprávy Rádia Blaník a zpátky je Petr.
1: I s Adel a jdeme na to.
2: Dobré ráno Rádia Blaník s Petrem Srýbou.
1: A pokračujeme dál. Za 4 minuty tady máme 6:30. Za 4 minuty a kousek vypustíme taky našeho krajánka, který už se chystá na dnešní dobrodružství a kam dneska zamíří, to nám řekne on sám. Teďka Báti a dobré ráno.

0: kabáti a kdo ví, jestli na Blaníku, kdo ví, jestli vyjede zase náš Krajánek.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Na tuhleto otázku vám klidně hned teď odpovím. My už víme, že rozhodně vyjede. Výjíždí takhle každé úterý, každý čtvrtek a každou sobotu. A za mě podzim je vlastně ideální období na výlety. No jo, ale kde brát pořád ty nápady? Tak ty nám dodá právě náš Krajánek. A tím je dneska Vlasta Souk, Vlastíku, ahoj, dobré ráno. Tak kam to bude tentokrát?
3: Dobré ráno, milí Blaníci. Ano, Péťo, máš pravdu, i dneska vyjedu do terénu. Tentokrát to bude na sever. A dáme si Ústecký kraj. Tak zaprvé vás pozvu do jednoho muzea, kde můžete spatřit spoustu zajímavých výstav, ale co mě nadchlo, je i výstava Pata a Mata. Takže pokud jste vyrůstali na těchto dvou postavách,

0: Rozhodně vás to bude bavit. Kde konkrétně to je, prozradím po 14. hodině. Pak zajedu do Hvězdárny v Mostě, zjistím, co tady všechno nabízí a taky se samozřejmě zeptám, co zajímavého můžeme aktuálně teď anebo v příštích dnech a týdnech spatřit na obloze. Reportáž z Mostecké Hvězdárny uslyšíte krátce po 17. Bude to hezké a hlavně pestré. Tak se mějte pěkně. Ahoj.
1: A hlavně pohodové bych ještě dodal. Ahoj, šťastnou cestu, v pořádku se nám vrať. A pravidelně se hlas. Tady už jsou poutníci a panenka a teď je minuta po půl sedmé. Dobré čtvrteční ráno.

0: Whenever a Shakira na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Věřte nebo ne, v pondělí to tak nevypadalo, ale už je tady čtvrtek, má datum 15. října. Tím, že je čtvrtek, tak se nám taky logicky blíží pátek, už zítra pátek, to je taková malá sobota a potom je tady ta velká sobota, velká neděle, prostě víkend a víkend na Blaníku bude rozhodně stát za to, protože po celý víkend vám budeme rozdávat vstupenky na vánoční koncert Petra Nadě v pražském divadle Hibernia a k tomu samozřejmě přihodíme i ty nejhezčí Petrovy písničky, takže rozhodně si užijte víkend s Petrem Naděm. No a co ten čtvrtek, jaký bude?
2: Dnes nás čeká polojasno až oblačno, takže to bude všelijaké. Teď po ránu počítejte s mlhami, které se ale během dopoledne rozpustí. Teploty v podstatě skoro stejné jako včera, 12 až 17 stupňů. Na horách bude okolo 9, na Šumavě vám může teploměr ukázat až 13 stupňů Celsia.
0: No a teď bystřete všechny taresky, protože za chvíli tady bude písnička pro vás. No a předtím ještě jedna důležitá informace. Víte, že ke štěstí stačí pouhé 3 vteřiny?
3: 3 vteřiny ke štěstí.
1: 3 vteřiny k zážitku.
3: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
1: Zkuste chytit ty správné 3 české písničky
3: a získejte výjimečný zážitek od Alegrie. Firmy na zážitky.
1: Už zítra odpoledne od 13 do 16.
3: U nás na Blaníku.
4: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
5: Co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19. října každé pondělí ve 21 hodin pouze na National Geographic.
6: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
7: Na vlastní bydlení se vyplatí spořit po menších částkách. Komerční banka jako expert na financování bydlení vám poradí, jak na to. Jak si správně nastavit spoření, jak financovat rekonstrukci, stavbu domu i jaký typ hypotéky si zvolit? Odpoví v podcastu na Chytrý jak rádio Ondřej Šuchman ze skupiny KB.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
1: Dva McPops nestačí. Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.

0: Terezy. Jedině Terezy mají dneska svátek. Terezky, přejeme vám všechno nejlepší, užijte si ten dnešní den a vzhledem k tomu, že v rádiu jich máme hned několik, tak naše Terezky samozřejmě pro vás to platí dvojnásob.
1: Rádio Blaník. Pohodové ráno.
0: Ne, pro všechny to platí a trojnásob ještě navíc. A k tomu je dneska, světe, div se, světový den mytí rukou. Jak to tak přišlo?
2: No, on je to vlastně z iniciativy UNICEF a právě ta organizace, která se jmenuje Global Hand Washing Corporate.
0: Prostě něco s mytím rukou. No.
2: Je to tak, je to tak. No a oni vlastně se spojili a v tento den vyhlásili tento světový den mytí rukou. Oni jsou dva, to je docela zajímavé, že on je vlastně jeden na jaře a jeden takhle na podzim. A proč zrovna toho 15. října? A tak ten svátek vznikl právě proto, protože děti se vrací do škol, máme spoustu respiračních onemocnění. Ono to cílí právě hodně na děti a na školy, protože bychom tady si měli budovat ty hygienické návyky primárně v tomhletom věku a právě by to mělo pomáhat té prevenci těch takových těch nachlazení.
0: No, je fakt, že fronty v lékárnách se prodlužují a kýchá obvykle celý autobus nebo celá tramvaj. Jestli vás ale hygiena opravdu zajímá, tak pro vás mám jeden docela zajímavý tip. V Drážďanech je německé muzeum hygieny. Už několikrát jsem kolem něj jel, nikdy jsem nešel dovnitř. Já jsem si vždycky říkal, že je to strašně divné muzeum, ale potom jsem slyšel několik názorů, že to fakt stojí za to. Nečekejte tam teda obří umyvadlo ani výstavu mídel. To muzeum se věnuje lidskému tělu, zdraví, vědě a jeho nejznámějším exponátem je třeba takzvaná průhledná žena, což je model lidského těla, na kterém můžete zkoumat, co se vlastně skrývá pod kůží. Takže Drážďanské muzeum hygieny prý rozhodně stojí za to a pro některé je to vlastně strašně blízko. Jo, Adel, doporučuji.
2: No, rozhodně.
0: Až pojedeš do Drážďan, tak žádné nákupy, ale domů za hygieny. Přesně tak. No a ještě jednou Terezky, protože přání Terezkám není nikdy dost, tak ještě jednou, tady je Tereza Kendlová. I té přejeme všechno nejlepší. A jméno na Blaníku 2 minuty po 3:15 na 7.

0: Tak to byla ještě jednou Tereska pro všechny Teresky, kterých je v Česku 83 692. Poměrně dost. Bylo by z toho slušné, no skoro krajské město. Kdo vás čeká na Blaníku v té příští hodině? Bude tam Hanka Zagorová. Koukej člověče, dřív než ti uteče do mraku. Taky Xindl X. Cítím se kurňák, jako puberták. A taky Slza. Volá to stále v nás, tak prosím neuhás. Prostě hezky česky na Blaníku i po sedmé. A pozor, i dneska se budou proplácet účtenky. Ještě máte chvilku na to, abyste poslali tu svou. Teď je 6.51. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz

0: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska očekáváme oblohu polojasnou až oblačnou. Teď po ránu dávejte pozor taky na cestách. Sem tam se tvoří mlhy. Teploměr ukáže 14 až 17 stupňů. O počasí je to všechno. Míříme na silnice.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
0: Aktuálně nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na cestách ale dejte velký pozor. Na řadě míst probíhají práce na silnici. Silničáře potkáte třeba na Benešovsku v Jezeře na místní komunikaci. A pozor taky na Mladoboleslavsku v Mnichově Hradišti v Jiráskově ulici. Mezi křižovatkami s Nákladní a Obránců míru probíhají práce na silnici a místo je úplně neprůjezdné. Tolik doprava, jsou tu zprávy.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
6: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Startují kompenzace pro zemědělce. Armádě chybí podle Hlaváče peníze dlouhodobě. V pražském Podolí přibyly speciální laboratoře.
9: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Z Evropské rezervy získají 264 miliony korun a tyto peníze doplní Česko z národních zdrojů. Kompenzace jim má pomoci zvládnout rostoucí náklady. Žádosti bude přijímat Státní zemědělský intervenční fond do konce října. Česká armáda byla v uplynulých desetiletích dlouho podfinancována. Následky tak nejde podle nového náčelníka generálního štábu Slava Hlaváče napravit za pár let. Prohlásil také, že výdaje na obranu ve výši 2% HDP na to stačit nebudou. Pražská voda bude pod ještě přísnější kontrolou. V Podolí totiž začal fungovat nový komplex laboratoří, který dokáže díky moderním technologiím odhalit některá rizika mnohem rychleji než dosud. Jak je to možné, řekne mluvčí města Vít Hofman.
10: Rutině se tu například využívá metoda PCR, která dokáže velmi rychle odhalit přítomnost bakterií a virů ve vodě. Laboratoře navíc využívají také umělou inteligenci a strojové učení, které pomáhají vyhodnocovat velké množství vzorků a odhalovat i drobné změny v kvalitě vody.
9: Laboratoře PVK ročně zpracují víc než 50 tisíc vzorků a provedou na 800 tisíc analýz. Na Slovensku řeší další incident ve škole. 18-letý student tam na učitele vytáhl nůž a vyhrožoval mu smrtí. Došlo k tomu ve Velkých Kapušanech na východě Slovenska. Policie ho obvinila z nebezpečného vyhrožování se zbraní a prokuratura pro něj navrhla vazbu. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
11: Dobré ráno, Rádia Blaník.
5: S Petrem Svívou.
12: Dobré ráno, Adélka už plní peřinu vašimi účtenkami, dělám si legraci, probírá se jimi a zjišťuje, jestli máme co proplácet,
13: No, mám se čím probírat, takže něco určitě vybereme.
12: Tak já se ještě podívám, jestli máme z čeho proplácet. Ne, za chvíli se na to podíváme a zavoláme třeba právě vám. Těšte se a držíme palce, tohle už je Hanka Zagorová, Řeka zázraků. Za 3 minuty bude 7.

0: 5. Tak to byl Xindl X a Puberťák. A ať už se dneska po ránu cítíte jakkoliv, někdo z vás se za chvíli bude cítit lépe.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Teda je tady v tom několik proměnných. Jednak Adel musí vybrat zrovna tu vaši účtenku. Já se musím dovolat a vy musíte poslouchat. Tak uvidíme, jestli se nám tohle to všechno splní. Teď nejdříve vybereme tu účtenku, jak to vypadá.
3: No a mám vybráno.
0: No dobře, takže jedna proměna se proměnila. Tak už víme. A já už taky vidím, na jaké číslo mám v tuto chvíli zavolat. Jdeme na to, třeba je to vaše. Tak schválně, jestli vyřešíme tuhletu rovnici. No, někde zvoníme, to znamená, že tam, kam voláme, mají přinejmenším zapnutý telefon. Asi ho nemají teda úplně po ruce.
4: Prosím?
0: Dobré ráno, tady je Rádio Blaník, Petr a Adel, a je tam Blanka?
4: Ano.
0: Ta Blanka, která nám poslala SMSku?
4: Ano.
0: A Adel nám přečte, co se v té SMSce píše.
3: Blanka by chtěla proplatit fotoknihu za 2622 korun.
0: Jo, je to tak?
4: Ano.
0: To je jedna fotokniha nebo jich několik?
4: Více.
0: Více. A co v nich je, že se ptám?
4: Je fotky. To o naší obci Krhova.
0: Jo, takhle. Vy jste to tam nafotila a vydala jste fotoknihu?
4: Ano.
0: Nádhera. To se někdy rád podívám. No, nicméně ty fotoknihy jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo zpíval na Blaníku. Ještě jednou?
4: Xindl X.
0: Je to tak. Je to tak, posíláme 2622 koruny. Blanko, kde jsme vás zastihli, co takhle děláte teď?
4: No, před chvilkou jsem vstávala.
0: Je, tak to jsme rádi a vážíme si toho, že jenom co takhle vstanete, pustíte si Blaník.
4: No, určitě.
0: Dáme si to zarámovat, vy se mějte krásně a zůstaňte nám na lince, naslyšenou.
4: Ano, děkuju.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.

0: Brian Adams a Heaven, nebe, jako v nebi se teď cítila Blanka, které jsme před chvílí proplatili účtenku.
1: No, nicméně ty fotoknihy jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo zpíval na Blaníku. Ještě jednou.
2: Single X.
0: Je to tak. Je to tak, posíláme 2622 koruny. A ještě nekončíme v tomto týdnu, teprve je čtvrtek, zítra je pátek, zítra poslední účtenka tohoto týdne. A to by bylo, aby to nebyla zrovna ta vaše, aby se vám na víkend nevrátili peníze, které jste utratili. No tak se nám svěřte, co chcete proplatit a taky kolik to stálo a napište nám jméno a příjmení vaše teda a k tomu, odkud jste a všechno to pošlete na 63118 v jedné SMS-ce. Sluníčko, Rádia Blaník, Rádio Blaník. Zítra po sedmé, poslouchejte, no a teď zpátky k tomu čtvrtku, jaký bude?
3: Ty teploty budou podobné jako včera, v maximech 12 až 17, na horách 9 stupňů, na Šumavě 13. Divoké to bude na oblaze, čekejte polujasno až oblačno, takže to rozpětí bude veliké. Ráno se ojediněle budou vyskytovat mlhy, které se ale během dne rozpustí. Pocitovou teplotu nebude srážet ani vítr, ten bude foukat slabý, proměnlivý.
0: A pozor, ta následující písnička není předpověď počasí, přestože se jmenuje Holomráz. Tady je slza. Za 4 minuty bude čtvrt na 8.

Tato Coutinho a Le Italiano v dobrém ránu na Blaníku a já si teď pomůžu touhle znělkou. Mnozí z vás určitě poznávají, to je znělka k seriálu Akta X. David Duchovný jako agent Mulder a Gillian Anderson jako Scullyová. A představte si, že ten agent Mulder, David Duchovný, se nevěnuje jenom herectví, ale on je taky muzikant a zpěvák a taky píše. A tu svoji hudební stránku dokonce dneska představí v Česku. A to konkrétně v Praze. V 8 večer bude hrát se svojí kapelu v pražském klubu Archa. Já jsem teď trošku pátral, protože jsem to vůbec netušil, že David Duchovný je zároveň taky muzikant. Jak ta jeho hudba vlastně vypadá? A našel jsem tohle. Every thought on the future and the past, all these thoughts on things that don't last, every second thought on what's false and true. Ono to totiž nezní vůbec špatně. Takže agent Mulder, David Duchovný, je zároveň taky muzikant a dneska bude zpívat svým českým fanouškům a třeba u toho rozluští i nějakou záhadu. No a za chvíli už krátké zprávy, teď je 7 hodin a 20 minut.

0: pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
2: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Poslanci by dnes mohli zahájit debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. V úvodním kole je také například rozšíření trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání náhradního mateřství. V Praze probíhala velká pátrací akce. V Praze 8 večer zmizela seniorka. Do pátrání v okolí Dolních Chaber a Ďáblice zapojil i vrtulník s termovizí. Jak vše dopadlo, zatím není jasné. Velká Británie poskytne 490 milionů korun na opravu sarkofágu v Černobylu. Jeho ochranný štít loni podle Británie a Ukrajiny poničil útok ruského dronu. Moskva tvrdí, že na elektrárnu neútočila. Oba brněnské celky vstoupily do evropského poháru basketbalistek vítězně. Žabiny v prvním kole skupinové fáze porazily kyperský AL Limassol 102-64 a KP Brno si poradilo se švýcarským šampionem z Nyonu 72-60. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
3: Dobré ráno Rádia Blaník s Petrem Svíbou.
4: Tak účtenka je proplacená, krajánka jsme vypustili, zatrhávám. Co nás čeká teď? Jo, Pepův parťák. Včera tady totiž byl, teda ona tady byla, Pepova parťačka. Dorazila Terka Mašková. Tak se k tomu za chvíli ještě vrátíme. Za 2,5 minuty bude, půl osmé.

0: mi víc své lásky a Olympik na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: A všechnu svou lásku nám včera dala Terka Mašková, protože odpoledne dorazila sem do tohoto studia a stala se další Pepovou parťačkou. Na začátku roku vyprodala pražskou halu O2 Univerzum, objela s námi několik letních koncertů, ale 22. ledna roku 2028, pozor, ne příští rok, ale 28, to jí čeká velká životní výzva, protože to zružoví celá velká pražská O2.

0: Réna a samozřejmě i na tohle včera došlo. Tak jak to bude?
1: Hrozně se těším. Vlastně včera jsme spustili prodej těch vstupenek a je to nad moje očekávání, takže já mám strach, ale zároveň jsem hrozně šťastná. Taky mi lidi psali, to je až za dlouho, jako 2028, ale ono to není až tak jako za dlouho, to máš rok a něco.
0: No, ono to opravdu není za dlouho, ono je to přesně rok a něco a uteče to jako voda. Tereska má navíc dneska svátek, stejně jako všechny Teresky, takže Teresko, i tobě přejeme všechno nejlepší, užij si to a teď nám určitě zaspíváš. Co? Jo, určitě. Tak jo, pojď. Dáme si třeba tuhletu. A záznam ze včerejška opět brzo najdete na našich stránkách radioblaník.cz a na našem YouTube kanálu.
2: Vím, proč je na světě nebe. Vím. Právě mi vrátilo tebe. Vím. Už to vím. Vím, co je žít léta v kleci. Vím.

0: Posloucháte čtvrteční Dobré ráno na Blaníku, tohle byla Madonna a Holiday. Úplně Holiday, dovolenou, teď nemá Tomáš Polák ze skupiny Opět a Radeček, který se aktivně účastní letošní Stardance. A i o tom jsem si s ním povídal v úterý, když byl ranním hostem na telefonu. Pokud jste to nestihli, mrkněte se na můj Instagramový účet. Dneska ráno jsem vám tam dal video, záznam ze studia. Hledejte prostě Petr Slíva Official. A dneska po 8 bude další host na telefonu a tentokrát jim bude Leona Machálková. Tak snad mi to zvedne a pokud to zvedne, tak vám to opět natočím. A teď nám Adele řekne, jak dneska bude.
1: Dnes nás čeká polojasno až oblačno na obloze. Teď po ránu se můžou ojediněle vyskytovat mlhy, které se ale během dopoledne rozpustí. Nejvyšší denní teploty budou opět vysoko na ten říjen 12 až 17 stupňů Celsia. Na horách bude okolo 9, na Šumavě pak až 13 stupňů Celsia a foukat bude slabý vítr.
0: Máte doma psa? No pokud ne, tak za chvíli se dozvíte o důvod víc, proč si jej pořídit. Teď je 7:39.

0: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Zbláznili jste se?
3: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, s MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším, Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
12: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.

0: Čím to je a No Name na Blaníku.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Teď by se slušelo udělat takové haf, protože jsme vám slíbili, že vám řekneme jeden důvod navíc, proč si domů pořídit psa. Ono se totiž jednomu pejskovi něco stalo, ono se stalo něco jeho páníčkovi a pejsek ho zachránil a je to jak, no řekl bych, jak z blbýho filmu.
2: Rozhodně, stalo se to tedy v americkém městečku Leawood v Kansasu a večer ta policejní hlídka projíždí ulicí, no a najednou jim do cesty vběhne malý pejsek a za sebou táhne vodítko a prostě nechce z té cesty uhnout, tak policisté se rozhodli ho následovat a dojeli až k domu s otevřenou garáží, který byl asi půl bloku od toho místa, a tam ležel na zemi jeho páníček, který upadl tak nešťastně, že se nemohl zvednout a čekal na pomoc už asi 3 hodiny. Policisté tedy hned zavolali sanitku, pán se teď zotavuje. No a to nejhezčí na tom je, že tam byli pejsci dokonce 2.
0: No,
2: protože
0: právě
2: druhý pejsek tam zůstal hlídat, takže zkrátka úplně dokonalá týmová práce.
0: Mě to teda připomíná naše kočky, kterým se podařilo probourat se do skříně s pamlskama. A zatímco jedna držela víko od krabice, tak druhá z ní vytahovala ty pamlsky, aby to na ně nespadlo, aby se tam nezavřeli samozřejmě. Já si nemyslím, že by mě chtěli někdy zachránit.
2: Já jsem se zrovna, protože vím, že máš kočičky, tak jsem se právě chtěla zeptat, co si myslíš, že by dělali v takovémhle případě.
0: Nic. Probourali by se do skříně. Je mi to úplně jasné. A to je právě ten rozdíl mezi kočkou a psem. Bonnie M. No Man, No Cry teď na Blaníku. 4 minuty po 3:15.

0: Naumenou kraj a Bonnie M na Blaníku. Na konci další ranní hodiny a v té příští nás čekají Miraj. Dáme si i žízeň lásky a rovnou si popovídáme s Leonou Machálkovou. A bude i Gam. Vždycky, když život je pest a ty se začínáš bát. To nám sedí k tomu přímu tématu, o kterém byla řeč před chvílí. Teď je 7, téměř 54, čtvrtek 15. října.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den. Počasí.
2: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska čekáme poměrně slunečný den. Očekáváme polojasno až oblačno, sem tam s mlhami a teploty, které vyšplhají na 14 až 17 stupňů. O počasí je to všechno, míříme opět na cesty.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
2: Začneme na dálnici D4. Slovo má Petra z dopravního centra ŘSD.
4: Na dálnici D4 očekávejte kolonu z důvodu dopravního omezení mezi 13. až 9. kilometrem. V této koloně se nám stala dopravní nehoda na 12. kilometru. Projíždíte opatrně.
2: A co Pražský okruh?
4: Stručně, dopravní nehoda dvou osobních vozidel se vyšetřuje na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 na 29. kilometru u Ruzině. V místě dopravní nehody je zdržení okolo 10 minut.
2: A na trase z Mělníka na Slaný za Velvary bourali dva nákladňáky, i tady dejte pozor.
5: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
6: Více na e-shopu benezelenina.cz.

0: Hezké ráno.
1: Senátní volby 2026.
0: Před námi je druhé kolo senátních voleb. Proběhne ve 22 senátních volebních obvodech, ve kterých žádný z kandidátů nezískal v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů. Volební místnosti se otevřou už zítra ve 2 odpoledne a tentokrát budou lístky i obálky přímo tam. Do schránek jako v prvním kole nedorazí. Policie v Plzni obvinila teprve 17-letého mladíka z pokusu vraždy. Je z Tachovska, kde už měl také problémy. V Plzni nyní u velkého boleveckého rybníka bezdůvodně nožem napadl a bodnul na hudělou běžkyni. Ta s vážným zraněním skončila v nemocnici. Údajně si chtěl zkusit, jaké to je někomu ublížit. Kvůli nízkému věku mu hrozí maximálně 10 let. Praha se na několik dní promění v galerii pod širým nebem. Už dnes totiž startuje 14. ročník Signál festivalu, který propojuje v historické památky s moderním uměním a světelnými technologiemi. A program přibližuje PR manažerka Tereza Lišková.
2: Mezi hlavní lákadla patří nová festivalová trasa v Dejvicích, monumentální světelná instalace amerického umělce Jima Campbella, dva videomappingy a nebo vůbec první studentská zóna v historii festivalu. Návštěvníci se mohou těšit také na doprovodný program, včetně konference Signal Forum a akcí v galerii Signal Space.
0: Signal Festival potrvá v Praze do neděle. Tenistka Karolína Muchová skončila ve Buchanu v osmifinále. Ve třetím kole podlehla Rusce Dianě Schneiderové 5-7 a 3-6. Pro Muchovou znamená porážka komplikaci v boji o první účast na turnaji mistryň. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
3: Dobré ráno, Rádia Blaník.
1: S Petrem Svívou.
4: A to byla Monika Holubová. Děkujeme, Moni. S Adelkou vám přejeme dobré čtvrteční ráno. Je 15. října. Pokud se teď probudila zrovna nějaká Tereska, tak ještě dodatečně přejeme všechno nejlepší k dnešnímu dni. Užijte si to. No a za chvíli budeme mít ještě hosta na telefonu. A tím by dnes měla být Leona Machálková. Tohle už jsou Miraj a vedle tebe usínám. Za minutu bude 8.

0: Way to Your Heart a Soul Sister na Blaníku v dobrém ránu, 8:05 a je čas na dnešního ranního hosta na telefonu.
1: Ranní host Radio Blaník.
0: Dneska ráno mám na lince Leonu Machálkovou, dobré ráno.
2: Dobré ráno, moc vás zdravím.
0: Teď jsem vás často viděl na sociálních sítích a v záběru kamer v souvislosti s připomínkou nedožitých 90. Václava Havla. Připomínaly se věci, které pro něj navrhoval váš životní partner Bořek Šípek. Jaké to bylo?
2: Já si myslím, že všechny oslavy nejen v Praze, ale jak jsem tak sledovala i v celé naší republice, byly opravdu důstojné a nesly se v tom jako radostném duchu s tím, že si myslím, že osobnost Václava Havla se opravdu připomínala jako osobnost jedinečná v našich dějinách a zároveň velice lidská a blízká nám všem. Tak přiznám se, že jsem z toho vždycky měla velice dobrý pocit.
0: A ten důvod, proč vás teď mám taky na lince, je, abych se zeptal, jaká má Leona Machálková rána. Kdybychom se nedomluvili na tenhle ten čas, co byste teď dělala?
2: Přiznám se, že už jsem dávno nastavená, že vlastně vstávám, no tak já nevím, na zpěvačku časně, protože vstávám po 7 hodině.
0: To jo.
2: Nikdo by se mohl zasmát, že vstávám 5 ráno, ale na zpěvačku si myslím, že vstávám brzy, protože mám ráda dlouhý den a na jeho konci vlastně nějakým způsobem takový ten pocit, že jsem si ho opravdu prožila. Takže stávám brzy a konec konců teď se to i hodí, že vlastně hlas se rozmluví, rozespívá, protože každé ráno spěchám na zkoušku, připravujeme muzikál Monte Cristo, který se vrací do kongresového centra, takže Pachatele se vrací v místo činu po 26 letech. Krásný muzikál Karla Svobody, Zdeňka Borovce, Richarda Hesse, Monte Cristo, tak tolik tedy pozvánka za mě, protože to opravdu opět bude velkolepá podílaná a myslím si, že i lahůdka pro uši.
0: No já to tam viděl tehdy, před těmi 26 lety. Bude loď?
2: Opravdu? No loď, to bude opravdu koráb, to, co uvidíte. Nechte se překvapit, ale vlastně i tehdy scéna architekta Daniela Dvořáka byla teda jako famózní. Ale přiznám se, že na tuhletu vlastně ikonu navazuje pan náš novej architekt a vlastně designer scény, pan Hlouček, tak máte se na co těšit, bude to vynikající, bude to překrásné, překvapivé a monstrózní.
0: Kromě Monte Krista, ještě nějaké solové koncerty?
2: Tak já momentálně teda žiju vlastně i přípravami vánočních koncertů. Velká událost pro mě bude můj narozeninový koncert. Příštím roce mám tedy kulaté jubileum a oslavím ho přímo v den 24. května v roku 2027 v pondělí v Hudebním divadle Karlín, které mám také velice ráda. A užila jsem si tam spoustu nádherných muzikálových příležitostí, takže vás zvu na Leona, let's go, bude to koncert opravdu také monstrózní. Moje kapela s Moravskou filharmonií Olomouc v úžasných aranžích vynikajícího umělce Daniela Vinše.
0: No věřím tomu. Ještě nakonec, na závěr, jedna otázka, kterou dávám úplně všem. Nějaká dobrá zpráva, která vás v poslední době potěšila a může to být sebemenší prkotinka?
2: Dobrá zpráva, která mě potěšila, tak možná prkotinkou můžu nazvat vlastně můj vztah se svým synem, tak moc mě těší, jak se mu daří ve svém studentském počínání. Už končil bakaláře v Miláně a teď vlastně v 5. ročníku na univerzitě dělá produktový design. Aha. Strašně ho to baví, je do toho ponořený, tak pořád mi posílá nějaké svoje novinky, co dělá, čím žije a pochopitelně se raduju ze zdraví, nejen svého, ale své rodiny, přátel, takže jako já jsem blíženec, který si uvědomuje, že žije ve smečce, moc mě těší vlastně štěstí a pohoda, kterou cítím okolo sebe, ve své rodině a vlastně i mezi svými přáteli.
0: No a já vám popřeju teda hodně štěstí ve všem, co máte v plánu. Děkuju za to, že jste mi to po ránu vzala. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Mějte ještě, aby na Rádio Blaník, když to je prostě naše srdcovka. Také děkuju za pozvání a všem posluchačům. Pohodová podzimní rána. Mějte se moc pěkně. Ahoj.
1: Ranní host Rádia Blaník.
0: Leona Machálková byla dnešním ranním hostem na telefonu. Pokud jste to nestihli, dáme si opáčko zase zítra ráno. Po 6:30, teď žízeň lásky a za chvíli počasí je 8:10.

0: Leona Machálková, Žízeň lásky Leona, byla dnešním ranním hostem na telefonu. Opáčko, zítra ráno po 6:30.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. A to už bude pátek a to už bude úplně jedno, jak bude, protože bude důležité hlavně to, že je pátek. Ale co dneska, čtvrtek?
2: Dnes nás čeká polujasno až oblačno. Ráno se můžou ojediněle vyskytovat mlhy, takže raději nohu z plynu, ale už během dopoledne se postupně rozpustí. Nejvyšší denní teploty budou podobné jako včera, 12 až 17 stupňů. Na horách bude teploměr ukazovat okolo 9. No a foukat bude slabý proměnlivý vítr.
0: No a chtě nechtě už se nám blíží ten čas, kdy je potřeba přezout auto. Tak o tom bude řeč za chvíli, teď Jason Donovan na Blaníku. Za minutu bude 8:45.

0: Pavel na Blaníku Gump a Život je pes. Život je pes. Posteskne si majitel auta, když se podívá do kalendáře, zjistí, že už je 15. října. Ono se to blíží a na některá místa už za chvíli nebudeme moci s letními pneumatikami. Jestli jste si říkali, že na zimní gumy je ještě dost času, tak možná právě teď je ta chvíle začít hledat volný termín v pneuservisu, protože podle českých pravidel jsou zimní pneumatiky povinné od 1. listopadu do konce března, pokud je na silnici sníh, led anebo námraza. Případně se takové podmínky dají vzhledem k počasí očekávat a na některých úsecích mohou povinnost určovat taky dopravní značky, to se týká třeba části D1. Takže rozhodně nemusíte čekat na první sněhové vločky, já jsem se objednal tento týden a nebylo úplně z čeho vybírat. Tak to zkuste pro jistotu už teď se někam objednat. Za chvíli krátké zprávy a teď je 8:21.
1: Co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19. října každé pondělí ve 21 hodin pouze na National Geographic.

0: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
1: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Sněmovna schválila novelu o výrobcích s ukončenou životností. Mělo by to přispět ke zlepšení podmínek pro nakládání se všemi druhy baterií. Předloha vychází z unijního nařízení. Stát opět nabízí v elektronické aukci barokní zámek bez družice na Tachovsku. S jeho prodejem loni a letos pětkrát neuspěl. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za něj chce nyní 45 milionů. Královéhradecký kraj plánuje v Opočně na Rychnovsku novou čtvrť s byty i chráněným bydlením. Studie, kterou si kraj nechal zpracovat, počítá s výstavbou bytových domů, startovací bytů i chráněného bydlení. Kanoistou roku se stal kajakář Jakub Krejčí, mistr světa i Evropy ve vodním slalomu. V anketě Českého svazu kanoistů přečil šampiona v rychlostní kanoistice Martina Fuchsu, který tak loňský triumf neobhájil. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník
3: s Petrem Slívou.
4: Představte si, že byste ráno přišli do pekárny, chtěli byste čerstvý chleba a u pultu by nikdo nebyl. To se totiž může stát. Nejsou lidi, hledají se pekaři, tak o tom bude řeč už za malou chvíli. Za 2 minuty bude 8:30 a vy jste s Blaníkem. Dobré ráno.

0: Sestrička s Kramárou a Eláni na Blaníku, sestřiček je taky málo. A co teprve pekařů?
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Představte si, že ráno přijdete do pekárny a tohle neuslyšíte.
2: Prohlíčky prý jsou dneska zvláště vypečené.
0: On totiž nebude nikdo, kdo by vám to řekl. On totiž nebude ani nikdo, kdo by ty rohlíčky upekl, protože pekařů je žalostně málo. A tak se chystá revoluce.
3: Je to tak, aby jsme se vyhli tahle dystopické budoucnosti, tak svaz pekařů tak organizuje vlastně takovou novou kampaň, jmenuje se A co když, a chce ukázat osmákům a deváťákům primárně a jejich rodičům, že pekař dnes není jen pán v bílém, co vstává ve 3 ráno, ale moderní řemeslo s budoucností, a vlastně během toho roku vyprodukuje všechny ty obory, zhruba 200 těch absolventů, no a my jich právě, aby byly ty rohlíčky vypečené, přesně tak, bychom jich potřebovali tak zhruba 1000. Takže jsme opravdu v podstavu, takže kde je vzít a nekrást. A zajímavé tedy je, že na obor cukráře se hlásí asi 7x víc dětí, dorty a zákusky prostě táhnou víc než ten chleba.
0: Chleba nebude.
3: Chleba nebude.
0: No výborně, prosím vás, vy, kdo se hlásíte na cukráře, běžte taky na pekaře, protože já pekaře strašně obdivuju vůbec to, že to dokážou upéct, protože mě vždycky chleba se někam propadne, že jo? Když mi to nakyne, tak to nám do trouby, pak se to propadne a nic z toho není. Takže už v tom je prostě to kouzlo, je v tom chemie, vůbec celá ta technologie, to je strašně záživné, mě to strašně baví, když o tom někdo povídá.
3: Je v tom umění hlavně taky.
0: A je v tom umění. No a potom se ještě hledá někdo, kdo ze švestek udělá to zlato.
2: Tak tu vyrábíme zlato ze švestek. Ale to nerozšiřujte. To ještě nikomu nenapadlo dělat zlato ze švestek.
0: No prostě...
2: Ten umí to a ten zas tohle. A všichni dohromady udělají moc.
0: A třeba Marie Rotrová umí zpívat. A skvěle. A teď vám zaspívá O dešti. 4 minuty po 8:30 na Blaníku.

0: You Feel the Love Tonight zpíval Elton John v Dobrém ránu na Blaníku.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Nutno podotknout ve čtvrtečním Dobrém ránu na Blaníku. Zítra už je tady pátek, jak říká kolegyně Lecká, den velkého juchu, a protože pátek je speciální den, nejenom protože je to pátek sám o sobě, ale taky proto, že na Blaníku pro vás chystáme speciální hodinu, tak čekáme opět na vaše dobré zprávy. Už teď je nám klidně pište na 600 318 118, protože v zítřejší šťastné hodince mezi 8 a 9 si nejenom, že budeme hrát šťastné písničky nebo dobronáladové písničky, ale opět vybereme jednu vaši dobrou zprávu a to odměníme balíčkem z našeho e-shopu. To bude zítra. Co dneska? Jaké bude počasí?
2: Dnes nás čeká počasí všelijaké. Na obloze může být polujasno až oblačno, takže to spektrum bude barvité. Teď po ránu se můžou vyskytovat ještě mlhy, které se ale už během dopoledne rozpustí. Teploty podobné včerejšímu dni, 12 až 17 stupňů v maximech. Na horách pak bude okolo 9. Výjimkou bude Šumava, tady může být až 13 stupňů Celsia.
0: Za chvilku už malá nápověda k dnešnímu tajemnému roku. A propo, už jste v klubu posluchačů? Ne? Tak s tím něco udělejte.
3: Ani rychlé šípy,
1: ani osamělá srdce.
3: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
1: Posluchači Blaníku.
3: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
1: A buďte jedním nebo jednou z nás.
3: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
1: Klub posluchačů Rádia Blaník.
4: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
5: Ze všech sil na pořád. Budu jaký chceš, abych byl na pořád. Budu hlídat, aby hořel náš krb na pořád. Budu ti nosit kytice chrb na pořád. Budu světlem pod dveřmi na pořád. Budu říkat uvěř mi na pořád. Budu tě chránit jako štít na pořád. Budu se bát a budu se bít na pořád, na pořád, na pořád, na pořád. Budu odhánět ďábla v nás na pořád. Budu za ruku chytat čas na pořád. Budu hlavou o strop bít na pořád, budu se snažit lepší být na pořád, budu ti z očí stírat žal na pořád, budu tvůj klauny principál na pořád, budu hladový ač syt na pořád, budu o tobě jen snít na pořád, na pořád, na pořád. Písku kreslit kruh na pořád, budu splácet věčný dluh na pořád, budu hlídat dračí sluj na pořád, budu opakovat, že jsem tvůj na pořád, budu vítat slunce rudé na pořád, budu věřit, že to bude na pořád. Budu s tebou a budu sám na pořád. Budu se ptát, zda něco mám na pořád, na pořád, na pořád, na pořád.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
9: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 000. 7 dní Peugeot. Právě teď.

0: Co mi scházelo, si byla ty, zpívá Michal David na Blaníku. Pokud vám schází dnešní hledání tajemného roku, dočkáte se už za chvíli.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: I dneska se dočkáte mezi 9. a 10. Čeká nás hodina písniček z jednoho roku, čekají nás nápovědy, vaše tipy, vaše vzpomínky a jedna nápověď se bude týkat českého filmu, který měl v tajemném roce premiéru a zahráli si v něm tihle tři.
3: Jsou to tvoje vlastní děti nebo nejsou?
4: To jsou tvý vlastní nebo ne?
3: Není to jedno.
0: A více si řekneme po 9. Teď ještě Lucie Vondráčková a Růže.

0: To byla Růže a Lucie Vondráčková. Chvilku před devátou, a kdo po deváté? No, tam budou prostě ti, kteří v tajemném roce, po kterém budeme pátrat, měli nějakou novou písničku. Třeba Dan Landa.
1: Touha je žít, zůstat a neodejít.
0: Nebo Hanka Zagorová. A z tajemného roku pochází i tento duet Michala Hrůzy a Lenky Dusilové. Více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami. Teď je 8.55. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska bude polojasno až oblačno, teď po ránu místy i mlhavo, tak dávejte pozor hlavně na cestách. A teploty dneska v maximech vyšplhají na 17 stupňů. O počasí všechno, je tu další doprava.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
0: Začneme na dálnici D4. Slovo má Petra z dopravního centra ŘSD.
6: Na dálnici D4 se zdržíte také okolo 20 minut, a to z důvodu dopravního omezení na 9. kilometru. Kolona je od 13. kilometru a v této koloně se nám stala dopravní nehoda na 12., kde se srazily dvě osobní vozidla.
0: Co Pražský okruh?
6: Dopravní omezení a silný provoz přibrzdí řidiči na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1, kde se popojíždí v koloně od 26. kilometru Řepy až 18. kilometr Ořech. Zdržení je tam přes půl hodiny.
0: A D5 před Prahou?
6: Řidiči popojíždějí od 7. kilometru a zdržení je přes 20 minut.
7: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
8: Více na e-shopu benezelenina.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Ceny pohonných hmot můžou jít stále nahoru.
11: Další města pokročila v povolebních vyjednáváních. Spartu, Plzeň i Liberec čekají další evropské týmy.
10: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Mezinárodní agentura pro energie varuje před dalším růstem cen energií. Nafta tak může v Česku v příštích týdnech dál zdražovat. Litr ministerstvo financí na dnešek stanovilo na 48 korun a 63 haléřů. Nafta je tak o víc než 14 korun dražší než před útokem Spojených států a Izraele na Irán. Ve městech a obcích dál pokračují povolební vyjednávání. Jasnou je také v Třebíči, kde se vítězné uskupení Pro Třebíč dohodlo na spolupráci s hnutím ANO a uskupením Živé město. Koaliční a programová smlouva by mohla být dokončená příští týden v Pardubicích a hnutí ANO zůstane nejspíš ve vedení Mariánských lázní. Dobrovolní hasiči získávají další podporu. Středočeský kraj jim rozdělí 58 milionů, hlavně na nové zásahové vybavení. Podle hejtmanky Petry Peckové jsou hasiči pro bezpečnost obcí nepostradatelní.
12: Jsou obvykle ti první, kteří pomáhají při požárech, povodních, vichřicích anebo dalších mimořádných událostech, a proto musí mít k dispozici opravdu spolehlivé vybavení a být připraveni zasáhnout, kdykoliv je to potřeba. A dotace od kraje jednotkám pomůže nejenom s modernizací vybavení, ale také s rozvojem hasičského sportu.
10: O dotaci na zvýšení akceschopnosti hasičských jednotek letos požádalo 439 obcí, což je výrazně víc než loni. Tři české fotbalové kluby nastoupí v evropských pohárech. Sparta bude v evropské lize usilovat o druhou výhru, a to na Letné od 18:45 proti Lillestrømu. Viktoria nastoupí od 9 večer v Budapešti proti Ferencvároši a pokusí se napravit porážku z úvodního kola. A rád bude také Liberec, který čeká ve Freiburgu těžký vstup do konferenční ligy. Tolik zprávy Rádia Blaník. A pokračuje Petr Slíva.
5: Tajemný rok a Petr Slíva
9: na Rádiu Blaník.
13: A pokud jste čekali na začátek dnešního tajemného roku, tak jste se právě dočkali. Takže opakujeme telefonní čísla 800 109 109, to je to, na které můžete zavolat a podělit se o své tipy a vzpomínky. 600 318 118, to je to, na které ty tipy a vzpomínky můžete psát v SMSkách. No a potom je tady ještě možnost využít naše sociální sítě Facebook a Instagram a přidat své tipy. Do komentářů Tajemný rok právě začíná.

0: tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: Happy ending a Mika, i tahle pecka je z Tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Po dnešní hledání jsme před chvílí odstartovali písničkou Touha od Daniela Landy a už tady máme první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Ahoj Peťulo, tady Honza Liberec. Tak jsme se shodli podle Touhy od Landy, že by to mohlo být rok 2007.
0: No tak píšu rok 2007, kluci, co jste dělali v tom roce, kromě toho, že jste poslouchali Dana Landu?
3: No to mě bylo 13 a takový dětství. No. Zdravíme všechny, zdravíme hlavně Adélku, protože jsme ji dlouho neslyšeli.
0: Taky zdraví. A kluci, mějte se fanfárově. Ahoj.
3: Taky, ahoj, čau.
0: A dorazili první SMSky.
4: Je to tak, napsala nám třeba Blanka. Dobrý den, Blaňšci, zdravím z Černilova a dnes hádám rok 2009.
0: Děkujeme.
4: Potom přidám tip na rok 2007, ten nám poslala Iveta z Pivína a napsala k tomu, bylo mi krásných 23 let, takže obyčejný pracovní rok.
0: Díky.
4: A potom se ještě mrkneme na náš Facebook, tady taky můžete tipovat. A třeba Tomáš s Jirkou tady tipují rok 2008.
0: 2008, mám zapsáno. Za jednu čárku nebo za dvě to dáme?
4: Za dvě.
0: Dobře, tak.
4: Nepsali to společně.
0: Výborně. Dvě čárky a pojďme na tu první slovní nápovědu. 5. září tajemného roku má premiéru nový český film.
5: Manželství a nevěry, upřímnost i předstírání. O tom všem je příběh tří kamarádů, tak jak ho líčí nový film dvojice Hřebejk-Jarchovský. Medvídek jde do kin.
0: Tak, o čem to bylo, za mě řekla Marcela Augustová. A jaký to byl film? Medvídek, slyšeli jste to tam?
6: Dá si ještě večku nebo chlebík?
7: Dám si večku s marmeládičkou si dám.
0: A co k Medvídkovi tehdy řekl jeho režisér Jan Hřebejk?
8: To je opravdu takový film, kterým, jak já říkám, koho se to netýká, se dobře pobaví, koho se to týká, je naplněn pocitem prostě sounáležitosti. Jo.
0: Jiří Macháček, Roman Luknár, Ivan Trojan, ale taky Taťána Deková, Anja Geislerová, Natasha Burger, Klára Isová a tak dále, ti všichni si zahráli v Medvídkovi, který měl premiéru 5. září tajemného roku a teď je to na vás, odhalit ten rok, to nám zavolejte na 800 109 109, napište na 600 318 118 nebo hoďte do komentářů na sociálních sítích. A z tajemného roku je i tahle písnička Hanky Zagorové, jmenuje se S láskou je svět akorát.
2: S láskou je

0: Příliš pozdě na... ne odmlouvání, ale... Omlouvání, apologize a Timbaland a One Republic na Blaníku.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: Tak to byla další písnička z tajemného roku. My už jsme si připomněli Medvídka, což je film Jana Hřebejka, který měl premiéru 5. září tajemného roku podle scénáře Petra Jarchovského. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Jana z Teplic. Já bych si tipla dneska 2007.
0: Ano, a co vás k tomu vede?
2: Písničky.
0: Tak jo, a rok 2007 byl nějak důležitý ve vašem životě?
2: Byl, no, to jsme jeli na první zahraniční dovolenou do Chorvatska s mažoretkama, takže to bylo moc hezký.
0: S mažoretkama, vy jste mažoretka?
2: Mažoretkama, no, tam měli cvičení, no.
0: Jo, takhle, vy jste necvičila?
2: Ne.
0: Dobře.
2: To je pak.
0: Moc vám děkuju, no, Jano, krásný
2: děkuju,
0: den, naslyšenou. A Adel už pročítá vaše SMSky.
3: Je to tak a že jich je, napsal nám třeba Jirka ze Šumperka, zdravím a posílám hledaný rok, kterým si myslím, že je dnes rok 2007.
0: No děkujeme.
3: Potom přidám tip na rok 2009 a ten nám poslala Alena.
0: Díky, Aleno.
3: No a pak tady máme ještě tip na rok 2017. Ten nám poslal Beník a napsal k tomu, nicméně ještě bych chtěl říct, že jsem si pořídil bublifuk, všem doporučuji na nervy, tak to se asi stahuje k videu, které jsme včera publikovali na náš Facebook a Instagram.
0: Přesně tak, mrkněte se tam, dozvíte se, co se dá dělat s bublifukem. Zejména, když máte kuřácké kolegy a ti neustále někam chodí kouřit, tak vy si můžete k tomu vzít.
3: To nejsme bublifuk. My dva, ale.
0: To nejsme, no ne, my chodíme s tím bublifukem.
3: Jo, to je pravda.
0: My chodíme s tím bublifukem. Tak, abychom to nezamluvili, Medvídek byla první slovní nápověda, už se schyluje k další hudební a vy můžete zavolat na 800 109 109 anebo napsat na 600 318 18, v jakém roce se to dneska nacházíme.

0: Tihle dva spolu v tajemném roce naspívali společnou písničku. Ti dva jsou Michal Hrůza a Lenka Dusilová. Ta písnička se jmenuje Píseň kovbojská.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: Zatímco Jan Hřebejk 5. září tajemného roku do kin přivedl svůj nový film s názvem Medvídek, ve kterém si zahráli třeba Jirka Macháček a Ivan Trojan a Taťána Diková a Aňa Geislerová a tak dále a tak dále. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Ahoj, tady Marek.
0: Ahoj Marku, povídej.
3: Je to 2007.
0: No, to zní, že jsi si tím docela jistý. Proč si to myslíš?
3: Podle písniček.
0: Písničky tě napověděly. A co se dělalo v té době?
3: No, tenkrát jsem byl v 5. třídě, šel jsem do 6. třídy v září toho roku a tenkrát v létě nám kamarád opravil gramofon a začala moje gramofonová vášeň, která trvá doteď.
0: Jakou desku jsi pořídil naposled?
3: Krištof Půlnoční hřích, ale jo, bohužel jsem ji musel reklamovat, protože byla křivá teda a měla protože nejvnitřní obal.
0: Je, tak snad brzo dorazí nová.
3: Doufám, no. Tak se měj hezky.
0: Třeba to slyší Richard teď. Díky, měj se, ahoj.
3: Ahoj.
0: Bylo by asi mylné domnívat se, že Richard stojí u lisu a lisuje desky. Třeba s tím někde něco udělají. Pojďme na další tipy.
4: Vaškovi napověděl Medvídek a myslí si, že se jedná o rok 2007.
0: Díky.
4: Potom přidám tip na rok 2005 a ten nám poslal Jirka z Plzně. A potom přidám ještě jeden tip a to konkrétně od Stáni, ta typuje rok 2009 a napsala k tomu vzpomínku, to je rok, kdy se mi narodila moje první dcera.
0: Děkujeme, zpětně gratulujeme. Tak se dívám, že ty nůžky jsou rozevřené mezi rokem 2005 a rokem 2017. A co vy? Jaký máte tip? Volejte na 800 109 109, pište na 600 318 118 nebo na Facebook nebo na Instagram a další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na rádiu Blaník. Sankt Johann, ideální místo pro vaši zimní dovolenou. A já tady mám Denisu Gromnicovou, dámu, která o Sankt Johannu ví úplně všechno. Deniso, kdybyste měla Sankt Johann představit někomu, kdo tam ještě nikdy nebyl, co byste mu řekla?
5: Na Sankt Johannu mám nejraději, že si člověk nemusí vybírat mezi horami a městem. Ráno vyrazíte z Alpendorfu lanovkou rovnou na sjezdovku a odpoledne se můžete vrátit do skutečného živého města. Zajít si na kávu, na večeři nebo třeba na nákupy. Když mám chuť pořádně si zaližovat, napojím se na Snow Space Salzburg a pokračuju přes Bagrain až do Flachau. Celá oblast nabízí 12 vrcholů, 5 údolí a přibližně 210 km sjezdovek. Každý den tak můžete vyrazit jiným směrem. A pokud máte rádi výzvy, můžete si zkusit i 12 Peaks Trophy. Zároveň ale vůbec nemusíte strávit celou dovolenou na lyžích. Někdo z rodiny může vyrazit na běžky, sněžnice, sáníky nebo na zimní procházku. S menšími dětmi si dopoledne zaližujete a odpoledne jednoduše zvolníte. Dovolená přece není závod. A samozřejmě nesmí chybět zastávka na horské chatě. Dát si Kaiserschmarrn nebo tradiční jause a jen chvíli někam nespěchat. Právě takový je pro mě Sankt Johann. Skvělé lyžování, krásné hory a živé město, ve kterém máte všechno po ruce. Každý si přes den může užít to svoje a večer se zase všichni potkají.
1: Tolik Denisa Gromnicová. Celý rozhovor se spoustou tipů na zimní dovolenou v regionu Sankt Johann si poslechněte v našem novém podcastu Zima v Salzburgu na webu našeho rádia. Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
6: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 000 korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
7: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
8: Gravitrax Spider-Man.
9: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
8: Když stavebnice, tak Mironet.
9: Klikni dvakrát.
10: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka,

0: Vayamos.
1: Vayamos, compañeros a Marquez. Basta, další připomínka tajemného roku.
0: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
1: A písnička, která tehdy zněla ze všech stran se taky linula touha Daniela Landy. To je písnička, kterou jsme si taky dneska připomněli. Zahráli jsme si i Hanku Zagorovou s Láskou je svět akorát. To další písnička z tajemného roku. A z tajemného roku je i píseň Kovbojská, kterou naspívali Michal Hruza a Lenka Dusilová. A připomněli jsme si Medvídka, film Jana Hřebejka, který měl premiéru v tajemném roce. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, Petře, Michal, Strašice. Myslím si, že to je rok 2007.
1: Proč?
3: Podle Medvídka.
1: Medvídek. Líbil se vám ten film?
3: Já jsem ho neviděl, ale... Jo.
1: Jasně, zapůsobil trošku Google, že jo?
3: Jo, správně, správně.
1: Ale tam je takový chyb, co vám budu povídat. A co jste dělal v tom roce, který typujete, teda kdyby to byl on?
3: No, tak jsem se začal poprvé živit rukama.
1: A co jste začal dělat?
3: Ve fabrice.
1: A co jste dělal do té doby?
3: No, armáda, pojišťová.
1: Jo, takhle, jasně, jasně. Moc vám děkuju, krásný den, naslyšenou.
3: No, taky Peťo, naslyšenou.
1: A teď ty psané formy vašich typů.
4: Máme tady třeba tip na rok 2009 a to nám tady typuje Marie z Nepomuk a napsala k tomu, v tomto roce se mojí mamince narodila 4 pravnoučata během 4 měsíců. Mě i sestře po jedné holčičce a jednom kloučkovi byl to úžasný rok.
1: Tak zdravíme do Nepomuku.
4: Potom přidám tip na rok 2007 a ten typuje Lucka a napsala k tomu, narodila se mi dcera Peťulka v pátek 13. a život se mi otočil o 180 stupňů.

0: No to věřím, dodatečně gratulujeme.
1: A potom přidám ještě jeden tip na rok 2007 a ten nám tady poslali švadlenky ze Svinčan. Typují to podle muzikálu Kvaska a napsali k tomu, že nás zdraví do Blaníčku, takže my moc děkujeme.
0: My vás taky samozřejmě zpětně, tohle vracíme zpátky, taky vás zdravíme. A jdeme rovnou na další slovní nápovědu.
2: Vichr nebývalé síly se v noci přehnal nad Českem. V sousedních zemích tento orkán pojmenovali Kyril. V Česku při něm už 4 lidé přišli o život.
0: Ano, 19. ledna do Česka dorazil Kyril.
2: Orkán strhával střechy, ohýbal venkovní tabule a dopravní značky, vyvracel a lámal stromy. Kvůli tomu se leckde zastavily vlaky, vítr vytlačoval auta ze silnic, nelétala letadla a skoro třetina všech odběratelů v Česku, domácností i podniků, zůstala bez elektřiny.
0: A Kyril se taky podepsal pod tajemný rok a třeba vám to teď pomohlo jej odhalit. A už jsme tady dneska vzpomínali taky skupinu Kryštof a její novou desku, tak v tajemném roce měla skupina Kryštof taky novinku. Teď ji slyšíte, jmenuje se Plán. A vy volejte a pište.
3: Našli jste rok vašeho života?
4: Volejte 800 109 109.
3: Pište na 603 118 118.

0: Love Me Again a Helena Zaťová. Před dvěma lety bohužel předčasně odešla, ale v tajemném roce měla tuhletu novinku. A taky byl v kinech Medvídek, tehdy nový film Jana Hřebejka a taky Česko nebo celou Evropu zasáhla bouře Kyril. To byly připomínky tajemného roku, které už zazněly, ještě jednu nápovědu vám dlužím, ale tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Tady je taky Petr z Jižních Čech, ahoj.
0: Ahoj Petře.
1: Dobrý den.
0: Jak chcete, můžeme si
1: já
0: tykat.
1: Já myslím, že to je rok, dobře, tak jo, tak já si myslím, že to je rok 2007.
0: 2007 a proč si to myslíš, Petře?
1: No, něco mi tady takhle vzadu bliká, že by to mohlo být ono, podle toho filmu Medvídek, který jsem teda nikdy neviděl.
0: A to je zvláštní.
1: A tak prostě.
0: A tak. A byl to nějak převratný rok u tebe v životě?
1: Asi ne, úplně jako převratný ne, ale začínal se mi dařit s firmou a měl jsem z toho velkou radost.
0: Tak ať se daří dál a zdravím do Jižních Čech. Já mám strašně rád Jižní Čechy na podzim, ty ranní mlhy rybníků, že jo?
1: Jo, oni jsou, no ano, dneska, když jsem jel do města, tak byly krásné mlhy, to by se ti líbilo.
0: Tak tam pozdravuj, mi se krásně, ahoj.
1: Vidím, díky, ahoj.
0: A jdeme na SMSky.
2: Přidám tip na rok 2007, poslala nám ho Věra Sklatov a napsala, bylo mi krásných 17 let.
0: Děkujeme, 17, to je krásné číslo, no.
2: Je to tak?
0: Taky rád vzpomínám na 17.
2: Potom přidám tip od Vaška z Ostravy, ten tipuje taky rok 2007 a potom přidám ještě anonymní tip na rok 2009.
0: Tak, zdravíme do Ostravy, zdravíme i Buhýkam, autora poslední SMSky, nebo poslední teď čtené SMSky, protože ještě stále můžete psát a volat, ale já vám dlužím ještě jednu nápovědu. V tajemném roce nás opustili dva Karlové, dva hudební Karlové a odešli do hudebního nebe. A já se budu věnovat teď tomu druhému, který nás opustil 27. prosince.
3: Start mý kariéry byl na vojně u Slávka Šimka a u Jirky Grossmana, kde jsme dělali divadlo, takový kabaret, a tam jsem začal zpívat. Tady jsem přešel z vojny potom do civilu, tak mě bylo řečeno, abych se tomu věnoval. Vlastně jsem to zkusil, když to pak šlo trošku, tak jsem začal hledat takovýto solový uplatnění, protože mně se líbilo být ve skupině, ale jako zpívat jako solista.
0: Tak to byl Karel Černoch, který do toho hudebního nebe odešel 27. prosince tajemného roku. A to byla poslední nápověda.
4: Tajemný rok na Rádiu Blaník.
5: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
6: Další díl, další téma. Tentokrát jsem vyspovídal vedoucího hornického skanzenu Majrau ve Vinařicích u Kladna, pana Tomáše Voldrába. A je to sranda a zároveň spousta zajímavostí. Doporučuju k poslechu.
5: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Ranní sprcha, která vás probere.
9: Večerní relax, co vás vrátí do klidu.
5: Jedině v koupelně, která má styl.
9: Koupelna podle vašich představ v Baumaxu se slevou až 35%.
5: Platí do konce října.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
12: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
11: Dnes musíte vybrat.
12: Mám tady pro vás předvýběr a
11: rozšíříme výběr.
12: Dvojnásobíme investice.
13: Přijmete to riziko?
11: Ale je to na
12: vás.
14: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
15: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5 400 korun. akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
17: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
18: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
17: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
19: Co se nejlíbí?

0: Tatart nákupy.
1: Slyším, Tatart nákupy?
0: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
1: To je mazec.
0: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Pepo, vstávej.
4: Nemusím.
3: Pepo, už je 8, vstávej.
4: Nemusím.
3: Je pátek, Pepo.
4: Nemusím.
3: Musíš už jít.
4: Nemusím.
5: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro víno Tarapaka od 2 kusů 99,90 za kus a slunečnicový olej Solmio za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
8: Jo, jo.
7: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
8: Co mě zrovna napadne?
9: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.

0: Vanastovy věci v tajemném roce s Karlem Gottem stvořili novou verzi téhleté slavné písničky Karla Svobody, Lady Carnival. No a Karel Svoboda, to je ten druhý Karel, který nás v tajemném roce opustil.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: To jsem si nechal jako nápovědu úplně nakonec a tady už jsou vaše poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petra Simáková.
0: Tak povídejte, jaký máte tip?
3: Já si myslím, že to je rok 2007. Poznal jsem podle písniček a vzpomínku, že jsme měli svatbu.
0: Jo, vy jste měli svatbu, no tak to si musíte pamatovat.
3: Určitě, určitě.
0: To znamená, že příští rok, ne...
3: 20.
0: Příští rok máte 20, 20. No jasně, ano, ano, počítám to dobře. No tak gratuluju už takhle dopředu, ať to klape.
3: Jo, děkuji.
0: Naschledanou. Adel, pojďme na poslední SMSky.
4: Napsala nám třeba Maria od Hory Blaník, ta typuje rok 2007 a napsala k tomu, pro mě to byl takový normální rok.
0: Děkujeme, Marie.
4: Potom přidám další tip, typují tady posluchači ze záchranné služby Rokycany a napsali k tomu, typujeme rok 2007, v tom roce jsme žili a stále žijeme spokojený život a pomáháme těm, kteří nás potřebují.
0: Děkujeme a děkujeme za to, co děláte.
4: A potom přidám ještě tip na rok 2009 a ten nám poslala Lenka z Prahy.
0: I vám děkujeme, Lenko. No my to všechno, nebo já to všechno teď zhrnu. V kinech Medvídek Jana Hřebejka. Evropu zasáhla bouře Kiril a do hudebního nebe odešli dva Karlové, Karel Svoboda a Karel Černoch. A vy jste typovali roky 2005, 2007, 8, 9, 2017 a jeden z těch, které jsem právě řekl, je správně. A to rok...
1: 2007. To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: No a my na vás s Adel budeme čekat zase zítra ráno v 6 tady na Značkách na Blaníku. Pro dnešek se loučíme, mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem, za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání.

0: Leona Lewis na vlnách Rádia Blaník v samotném závěru tajemného roku. Posloucháte Rádio Blaník. A dál si budeme hrát hlavně hezky česky, třeba Holky.
1: Mám ráda, když se na mě usmí.
0: Evička nám zaspívá.
2: Mám buky jako skřín, jako skřín, co na
0: pár. A dáme si i činasky.
3: Na první signální, jak jsem obletěl
0: svět. No a my obletíte celý svět, ale vždycky se vrátíte domů, protože hrajeme hlavně hezky česky na Blaníku. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 4 minuty už bude 10.
4: Rádio Blaník.
5: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz
6: Rádio Blaník, počasí.
7: Rádio Blaník.
8: Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Dneska bude polojasno až oblačno, teploty vyšplhají na 14 až 17 stupňů a po celý den bude foukat jenom slabý proměnlivý vítr. O počasí je to všechno, teď už míříme opět na silnice.
6: Rádio Blaník.
9: Nejvíc pohody
6: a nejvíc českých písniček.
9: Za každého počasí.
6: Blaník za volantem.
8: Před nájezdem na D4 u Milína směrem od Příbramy vyšetřuje policie bouračku 2 dodávek. Očekávejte komplikace v provozu, zatím je zdržení minimální. Na dálnici D6 na 13. kilometru u Fialky ve směru na Karlovy Vary nepřehledněte nepojízdnou dodávku. A pozor si dávejte taky na dálnici D10 mezi 40. a 44. kilometrem směrem z Prahy na Turnov. U krajnice probíhají práce údržby, tak tam silničáře hlavně nepřehledněte a nepřejeďte. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu kamkoliv jedete a na řadě jsou opět zprávy s Monikou.
10: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz www.bazoš.cz.
6: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
11: Vlastní bydlení se lidem vzdaluje. Policie pátrá po nebezpečném muži. Říjen nabídne tereziánské babí léto.
9: Rádio Blaník.
11: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Na vlastní byt dosáhne čím dál méně Čechů. Bydlet v pronátém bytě už tak není jen dočasné řešení. Do nájmu míří už i střední třída. Developeři tak podle serveru Novinky.cz počítají s tím, že část bytů nebudou dávat veřejně na trh, ale prodají je velkým investorům anebo je budou sami pronajímat. Policie ve Zlínském kraji pátrá po nebezpečném 43-letém muži. Vyšetřují ho kvůli pokusu o vraždu. K činu mělo dojít na Uhersko-Hradišku. Policie varuje před jakýmkoliv kontaktem s podezřelým, který ale není ozbrojený. Veřejnost má případně volat linku 158. Letošní úroda jablek je mimořádně slabá. Čeští ovocnáři očekávají, že sklidí o 58% méně než loni. Co za výrazným propadem stojí, ví prezident Ovocnářské unie Martin Ludvík.
12: Bohužel ta úroda však příliš dobrá není. Na jaře jsme předpokládali, že sklidíme asi polovinu průměru právě kvůli poškozeným jarními mrazy. Nicméně ta realita je ještě o něco horší. Předpokládáme, že sklidíme jenom zhruba 40 až 45% průměru. Dá se říct, že tu úrodu ještě negativně ovlivnilo poměrně citelné sucho, v některých lokalitách také krupobytí.
11: Většina úrody by měla být sklizená do konce října. Babí léto ještě nekončí. Suché a na říjen poměrně teplé počasí bude ještě pokračovat. Na víkend se sice hodně ochladí, přibude oblačnosti a místy zaprší, ale příští týden bude opět slunečno. Tereziánské babí léto ale přinese ranní mlhy a přízemní mrazíky. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je tady, děkujeme Moni.
6: Pepa Černý.
9: Na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, za 15 minut, ne, za 10 vteřin, takhle bych to mohl odpočítávat, co? Bude 10 hodin, jsem vám chtěl říct. No a dál si budeme hrát hlavně hezky česky a taky dorazí kolegyně Samira. Dáme si, proč se říká, co se říká, však to znáte. A přesně teď je 10 a tohle jsou Holky, krásné dopoledne.

0: Eva Duarte, vy znáte teda spíš jako Evu Peronovou na vlnách Blaníku, v podání Madony samozřejmě.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: A když jsme u těch cizokrajných men, tak je tady Samira a prokáže nám službu. Otázka je jakou?
3: Když vám někdo prokáže medvědí službu, znamená to, že vám sice chtěl pomoct, ale nakonec vám spíš uškodil. A proč zrovna medvědí? Za tímhle rčením se skrývá příběh, který je starý několik století. Proslavil ho francouzský básník Jean de La Fontaine, který v roce 1678 vydal bajku o medvědovi a zahradníkovi. V ní se osamělý zahradník spřátelí s medvědem. Tráví spolu čas a medvěd mu dokonce pomáhá hlídat zahradu. Jednoho dne si zahradník lehne, aby si odpočinul a usne. Medvěd si všimne, že mu na obličeji sedí moucha. Chce ji odehnat, aby jeho kamaráda neobtěžovala, jenže ta moucha se pořád vrací. A tak medvěd dostane nápad. Vezme velký kámen, pořádně se rozmáchne a hodí ho přímo na mouchu. Mouchu sice zabije, jenže spolu s ní i spícího zahradníka. Moc milý příběh. Medvěd tedy splnil svůj úkol, zbavil přítele otravné mouchy a přitom se zbavil i přítele. A právě odtud pochází označení medvědí služba. Pomoc, která je sice dobře míněná, ale kvůli hlouposti nebo nešikovnosti způsobí mnohem větší škodu, než byl původní problém.
0: Samčo, moc krát děkujeme. Další skvělý příběh.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Tak a teď nám zaspívá Eva Farná. Připraveni? Jdeme na to.
4: Mám prostě

0: Tak takový to máš, první signální na vlnách Rádia Blaník. Signál už nebude, on už není, myslím teda z toho vysílače v Liblicích. Liblice B, určitě už víte, že tahle dominanta, a já se nebojím říct celé České republiky, půjde k zemi. Víte proč celé České republiky? Protože to je nejvyšší stavba v celé naší zemi, přátelé. 355 metrů. To je ještě vyšší než Eiffelova věž. No a má jít k zemi, bude odstřelena tato dominanta u Českého Brodu. Kdy se tak stane, to úřady tají z jasného důvodu, protože se bojí, aby se tam nenahrnuli davy, nemusí to být úplně bezpečné, že? Ale jak tak koukám na internet, tak tam už běží jakýsi odstřel, a teda odstřel, odpočet toho odstřelu. A my máme na místě Martina Císaře, kterého to zajímá, kousek tam odsud bydlí. Tak se za chvilku spojíme a dozvíme se podrobnosti, jak to tam vypadá, jestli se náhodou neschyluje k tomu, že budeme přepisovat historii a měnit nejvyšší stavbu Česka. Uvidíme. Buďte naladěni, bude to velice zajímavé už za chvilku a do té doby Lenka Filipová nebo opět Radeček na Blaníku.
1: Víkend s Petrem Naděm na Rádiu Blaník.
2: Máme pro vás další výjimečný dárek.
1: Celý nadcházející víkend vám budeme rozdávat vstupenky na vánoční koncert Petra Nadě v pražském divadle Hibernia.
2: A přihodíme navíc ty nejhezčí Petrovy písničky.
1: Tak laďte blaník, mějte u sebe telefon a užijte si
2: víkend s Petrem Naděm.

Co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19. října každé pondělí ve 21 hodin pouze na National Geographic.

0: Mike Oldfield a Bonnie Tyler Islands na vlnách Blaníku. A my se teď podíváme na pole, na jedno pole takové české u Českého Brodu a tam je náš Martin Císař, pan Blaník. Martine, ahoj.
1: Ahoj, krásné dopoledne, co jenom já, ale tady jsou snad všechny televizní štáby z České republiky, ale i ze sousedních zemí, viděl jsem tu slovenskou televizi, co se týče rozhlasu, tak je tady veškerá konkurence, prostě tady je snad každý dneska, tak tady nesmí chybět ani Rádio Blaník.
0: No to je jasný, hlavně my to máme za humny, že jo, teď my jsme z Mnichovic
1: a tady, přesně tak.
0: Přesně tak, a u Českého Brodu ta nejvyšší stavba v České republice má jít dneska k zemi. Já tady, Martine, koukám na internetu na přímý přenos. Ty to máš ještě vlastně rychlejc, protože jsi tam přímo naživo. Tak kolik minut zbývá do chvíle, kdy se to odebere k zemi?
1: Ty varianty byly různé. Měla to být varianta v 10 hodin, teď se tady hovořilo ve 10:45 a nakonec to vypadá na 11. hodinu. Už i vzhledem k tomu, že vlastně státní policie má tu hlavní kolínskou mezi Prahou a Kolínem uzavřít za 5 minut 11. Takže bych to viděl na tu 11. hodinu. Nicméně atmosféra je tady veselá, ale i smutná, protože jsem tady teďko viděl paní, která, a to mě teda dostalo, tady šla vlastně s dcerou a s vnučkou a říkala, když se narodila tvoje maminka, tak vlastně ten vysílač stavěli. Takže předpokládám, že to je ročník 76.
0: Martine, já to slyším v tom tvém hlase. Ty máš ty věže taky rád, viď?
1: Já mám ty věže hrozně rád a vůbec rády a tyhle ty vysílací zařízení, prostě tahle ta vysílačka k tomu Středočeskému kraji patřila. Tady se bavili kluci vedle mě a říkali, kdyby teď někdo ještě přijel a řekl, zastavte to, já to zaplatím, musel by to být milionář, protože ty investice do toho jsou neskutečné.
0: Hele, a neskusil jsi tam udělat sbírku, když je tam tolik lidí?
1: No, bavili jsme se tady u vjezdu, protože tady je naprosto plná louka, to pole je tady fakt plný. A kluci u vjezdu říkali, kdyby každý dal litr za parkování, tak možná opravíme věže.
0: Martine, sleduj to tam, prosím tě, já ti ještě zavolám, jo?
1: A určitě.
0: Prostě takhle to asi skončí, no, ty věže dneska, vypadá to tak, ale aspoň u toho budeme a ty to uvidíš na vlastní
1: oči. Je to ta naše
0: oči.
1: Česká krasavice, ještě stále tady pyšně stojí u Českého Brodu, má 330 metrů a taková frajerka v Paříži, jako je Eiffelovka, ta má pouhých 330 proti našemu českobrodskému vysílači odvárek.
0: Trpaslík, viď?
1: Je to tak.
0: Martí, tak zůstaň tam a já se s tebou ještě spojím. Měj se krásně, ahoj.
1: Určitě, krásné dopoledne do studia i všem posluchačům.
0: Pan Blaník, Martin Císař je na místě, tam, kde se něco děje, jako vždycky. Tak za chvilku Verona, Ztracená, bloudím. Na Blaníku.
2: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
3: Zbláznili jste se?
4: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
5: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
9: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.

0: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Verona Ztracena bloudím na vlnách Rádia Blaník. Dál vám budeme hrát hlavně hezky česky. Přiletí Čmelák. Pošetáš mi, co tě láká. Taky Václav Neckář zaspívá. Tak tohle je on. I Lucie Vondráčková. Tady je klid na Blaníku. Hrajeme vám hezky česky. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za nějakých 7 minut a kousek ještě k tomu bude 11 hodin dopoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Dneska čekáme polojasnou až oblačnou oblohu, teď dopoledne se ještě budou postupně rozpouštět mlhy. Teploty v maximech vyšplhají na 17 stupňů. O počasí je to všechno, na řadě je další doprava.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
0: Na Praze Západ ve Všenorech v ulici U silnice bouralo osobní auto. Očekávejte potíže. Před nájezdem na D4 u Milína směrem od Příbramy policisté vyšetřují bouračku dvou dodávek. Očekávejte komplikace, zdržení je zatím minimální. Na D4 na 10. kilometru směr Praha stojí odstavená dodávka, taky hlavně nepřehledněte. A podobný problém hlásí i dálnice D3 na 107. kilometru směrem z Benešova na Kaplici stojí u krajnice porouchaná dodávka. Tolik dopravní servis, my přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou zprávy.
3: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
4: Více na e-shopu benezelenina.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
5: Vysílače Liblice už brzy zmizí. Babišovi se nelíbí návrhy na nové zdroje unijního rozpočtu. Vláda chce zvýšit kvóty pro zahraniční pracovníky.
2: Rádio Blaník.
5: Hezké dopoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Nejvyšší stavba v Česku jde k zemi. Stožáry vysílače Liblice B u Českého Brodu na Kolínsku odstřelí už za pár minut specializovaná firma. Dvě 355 metrů vysoké ocelové konstrukce pak na místě rozřeže a následně odklidí. To potrvá až do konce listopadu. Jeden z nadšenců se ještě u úřadu snažil zabránit odstřelu. Návrhy na nové zdroje rozpočtu Evropské unie jsou pro Česku naprosto nepřijatelné. Před začátkem summitu v Bruselu to řekl premiér Andrej Babiš. Předsedovi české vlády zejména vadí, že část příjmů ze spotřební daně z tabáku, emisních povolenek ETS a uhlíkového cla by nově směřovala právě do unijního rozpočtu. Vláda schválila změny rodinného práva, které mají posílit jejich ochranu v případě domácího násilí. Nově se mají pravidla pro posuzování takových případů zpřísnit. Pokračuje mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
6: Pokud se rodič dopustí násilí na dítěti, druhém rodiči nebo někom dalším, kdo s dítětem žije ve společné domácnosti, soud bude muset nově posoudit, zda takového rodiče nezbaví rodičovské odpovědnosti.
5: Tato odpovědnost zahrnuje třeba i péči o zdraví a vývoj dítěte, jeho výchovu, vzdělání, ale hlavně poskytnutí bezpečného zázemí. Kabinet navýší kvóty pro pracovníky z Filipín a Indie. Právě o ně mají české firmy zájem. Ministr průmyslu Karel Havlíček kvůli tomu společně s ministrem práce Alešem Juchelkou plánují začátkem příštího roku pracovní cestu na Filipíny. Havlíček je nyní s podnikatelskou delegací v Indii. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje?
7: Moni, moc děkuju a hlásím, že nejvyšší stavba České republiky ještě stojí. Vypadá to, že už se k tomu ale schyluje, koukám tady na přímý přenos a na místě, jak od nás víte, před chvilkou se přihlásil do vysílání, je i Martin Císař, tak za chvilku se spojíme. Já doufám, že to trefíme úplně přesně a třeba uslyšíte naživo tu ránu. Tak jdeme dál.
1: Pepa Černý
2: na rádiu Blaník.
7: Jdeme dál do další hodiny, za minutku a půl už bude 11. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si taky trochu povídat. Dorazí kolega Petr Slíva, který objevil další zlaté české ručičky a tak dále. Tak, Petra Janů, moje malá premiéra, to je první píseň této hodiny, jdeme na ní a já za vás budu sledovat tady ten odstřel.

0: OMD, na vlnách Rádia Blaník. Hlásím, že nejvyšší stavba České republiky stále ještě stojí. Trošku na to na mě působí tak, že tam kolem lítá takový rogalista, kolem těch vysílačů Liblice B, a tak nějak se čeká na to, až mu dojde palivo, aby tam jako nelítal kolem, protože to nemusí být úplně bezpečné. Ale to nám za chvilku řekne určitě Martin Císař, se kterým se spojíme, tento sleduje přímo naživo. Tak a teď si dáme zlaté české ručičky, také tak trochu o rozhlasových vlnách.
1: A hledáme zlaté české ručičky.
2: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Martinem Beníškem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Martine, vy jste vlastně tak trošku kolega, protože my se budeme povídat o rádiu, které jste zřídil před 10 lety a je to dětské rádio a je na Mělníku. Co vás k tomu vedlo?
3: No, měl jsem k tomu víc důvodů. Jeden z důvodů byl ten, že já vlastně dlouhodobě rád pracuji s dětma a vždycky, co jsem vlastně já se naučil, tak jsem nějakým způsobem hned přetavil v to, že jsem udělal nějaký kroužek a hned jsem to chtěl předávat dál. Takže když jsem závodně tancoval, tak jsem chvíli potom založil taneční kroužek. Když jsem začal hrát divadlo, který hraju teda do dneška, tak jsem udělal divadelní kroužek a vedl jsem malý děcka k tomu, aby tohle to si mohli vyzkoušet a hrát to divadlo. A ve chvíli, kdy vlastně jsem děti, který jsem měl v kroužku, tak vlastně si je vzal můj soubor, že s nima chtějí pracovat dál do pohádek, tak jsem narázem neměl děti a přemýšlel jsem, co budu dělat dál, abych zase mohl pracovat s dětma. Tak jsem si oprášil jeden takovej starý nápad, že jsem chtěl zkusit udělat to rádio. A zjistil jsem, že vlastně dětská rádia dělají dospěláci a ty vlastně jakoby říkají, tohle to se vám děti líbí, tohle to byste se měli dozvědět. A já jsem si říkal, dobře, nemusí to být nutně špatně, ale mně by se líbilo to dětský rádio, kdyby ho dělali děti a kdyby oni říkali, hele, tohle nás zajímá a tohle nám přijde skvělý.
2: Jak si vlastně to dětské rádio můžu naladit?
3: Tak naše dětské rádio nefunguje na klasických rádiových vlnách, tak jako velká dospělácká rádia, ale jsme internetové rádio a všechny naše vysílání i všechna ta minulá za celých těch 10 let máme vlastně archivovaný a kdykoliv, kdokoliv si je může poslechnout. Máme internetové stránky dětské.radio.mělník.webnout. webnode.cz. Pokud to někdo chce jenom poslouchat, tak může poslouchat a my už i 2 roky vysíláme i video ze studia, takže můžou vlastně i děti při práci ve studiu vidět. A moje hlavně myšlenky jsou ještě daleko sáhlejší, protože já jsem z toho vlastně chtěl kromě oblastního rádia pro ty děti udělat celorepublikový rádio. Všechno to mám vlastně postavený ty věci rádiový tak, že k tomu není potřeba žádná zvláštní extra technika. Dneska ta základní technika, která dělá dobrý záznam, je vlastně dostupná každému. A druhá z myšlenek je, že jsem to chtěl propojit i s komunikami českých dětí v zahraničí, takže v tuhle chvíli vlastně já mám nakontaktovaný a už s náma 2 české školy v zahraničí spolupracují, že nám dodávají příspěvky a chtěl jsem to zase z toho důvodu jednak, aby to bylo prospěšné pro děti, které se učí český jazyk v zahraničí, pro české menšiny a jednak, aby si mohli čas od času udělat děti porovnání hodnot dětí v různých zemích, jak to kdo má, co je pro koho důležitý a co není, jaký je životní styl v různých zemích.
2: A protože vím, že vy vlastně brzo budete slavit 10. narozeniny, tak alespoň za sebe vám přeju hodně štěstí, děkujeme za to, co děláte a hodně štěstí do dalších 10 let. Pozdravujte tam, mějte se pěkně a naslyšenou.
3: Určitě moc děkujeme, vám taky přejeme hezký den a hodně posluchačů. Děkujem, nashledanou.
1: Jsme Blaník
4: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Petě, moc krát děkujeme. Někdo by řekl, zdravíme do Mělníka, já říkám, zdravím vás na Mělníka, taky moc děkuju za to, co děláte. Tohle je Divokej Bill a Čmelák.

0: Divoký byl kapela z Úval. Celé Úvaly si myslím, že sledovali to, co se odehrálo zhruba před 2 minutami a sledoval to taky přímo na místě Martin Císař. Martine, ahoj.
1: Ahoj, krásné odpoledne tobě a všem našim posluchačům. Když mluvíš o těch Úvalech, tak někteří dokonce z oken, protože z Úval, z takzvaného Úvaláku, je krásně vidět na ty vysílače tady v Blicích, které tady vlastně už nejsou vidět, protože před malou chvílí je to zhruba 2-3 minutky k zemi, je to tak?
0: Martine, prosím tě, já jsem na to tady koukal v onlineu, jo, na internetu, ano. Ale ty jsi přímo na místě. Já vzhledem k tomu, že jsem teď v rádiu, tak jsem nemohl jako poslouchat zvuk, tak mě zajímá, byla to rána?
1: Byla to rána jako zděla, to teda určitě ano, ale potom neskutečné ticho. Vlastně všichni, kdo jsme si to tady natáčeli, tak jsme odložili telefony, podívali jsme se na sebe. Tady vlastně z té pravé strany se ozval pískot, tleskot a tady zase u nás naopak ticho. Takže na každého to působilo trošku jinak, no.
0: No a vypadá to, že to spadlo tak, jak chtěli, ne ti odstřelovači?
1: To teda musím říct, že jsou těžký frajeři, protože opravdu to spadlo tak, jak chtěli, žádné ohrožení tady nebylo. Silnice na malinkou chvilku byla neprůjezdná, ale to byly asi 3-4 minuty, teď už to zase hrčí.
0: Já jsem si tak říkal, když jsem to sledoval a říkal jsem to i posluchačům, že si myslím, že to zdržovali kvůli tomu, že tam kolem lítali ty rogala. Přišlo ti to taky tak?
1: Je to možný, protože tady skutečně rogala létala a dokonce tady byly vrtulníky, ale to si myslím, že byly od té společnosti, která to tady odstřelovala. A dokonce jsem tu viděl i 2 letadýlka, ale to asi pravděpodobně bylo taky od ní.
0: Martine, všechno jednou končí a na nás teďka je, abychom pogratulovali spolu do Krašova, protože tamní vysílač je teď nejvyšší stavbou v republice.
1: A to máš pravdu, to je tak.
0: Takže ne 355, ale 347,5, což není o tolik, pořád je to myslím víc než ta Eiffelovka, viď?
1: Ale to je pravda, ano, pořád je to víc.
0: Ale už to nemáme za barákem, viď?
1: Je to tak, no, je to nostalgie, je to kus života, protože člověk kolem té vysílačky jezdil léta a vlastně, když jsem se vracel třeba z Čáslavy, čáslavských slavností nebo odkudkoliv jinak, tak už z dálky na mě blikaly ty světla a říkal jsem si, jo, tak Máťo, za chvíli si doma. Tak to už teď nebude, no, prostě život dál.
0: Přepsali jsme historii a byli jsme u toho, Martine, to je zase hezký.
1: Tak.
0: Víš co, hele, ta stavba byla jedinečná a jediná a proto posílám Pala Haberu a jeho jedinou. Marti, ahoj, děkuju moc krát.
1: Ahoj, a krásné dopoledne všem našim posluchačům. I tobě, Pepo.
0: Děkuju moc. To je náš Martin, srdcař. A my máme novou nejvyšší stavbu v republice. A hrajeme vám hezky česky a někdy taky trochu hezky slovensky. Tohle je Palo Habera, krásné dopoledne s Blaníkem.

Palo Habera, jediná na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, před chvilkou jste to slyšeli přímo v přímém přenosu od Martina Císaře. Martina Císaře, přepisovala se historie, máme nejvyšší stavbu v republice, protože vysílače Liblice B už jsou u země, jsou na zemi, odstřel proběhl podle plánu, nikdo se nezranil, spadlo to tam, kam mělo, a nejvyšší stavbou republiky je nově vysílač Krašov, který má 347,5 metru. Liblice měly 350. Připomínám, že Eiffelovka má 330 i s těmi všemi různými věžičkami úplně nahoře, takže pořád jsme jaksi přední. Za chvilku Eňa, Václav Neckář, Lucka Vondráčková a v šíleném kolotoči, a pak probereme další téma. Posloucháte Rádio Blaník 11.25 úplně přesně.

0: Lucka Vondráčková v šíleném kolotoči. A jako v šíleném kolotoči si musel připadat Polák jménem Pavel May, což je takový aktivista, který se stará o životní prostředí a upozorňuje na to, že bychom ho měli chránit, tedy že by ho měli chránit hlavně Poláci. Proč byl v šíleném kolotoči? Protože on se rozhodl, že nazbírá strašnou spoustu plechovek a petláví a potom je najednou, všechny najednou vrátí do takového toho automatu, který teď v Polsku mají. V Polsku totiž od loňského října mají takový systém, kdy se vrací už i plechovky a za jednu plechovku dostávají 2,80 v přepočtu na koruny a tento Polák Pavel May vracel 11 000 recyklovatelných lahví a plechovek a teď si tipněte, kolik mu to zabralo času. Kolik myslíte? No, tak jestli jste typovali 10 hodin, tak máte pravdu. Natočil to celé na video, bude to asi dlouhé video, já jsem ho ještě nenašel, ale každopádně existuje. Možná je to sestříhané nějak, nějaký časozběr, že to potom trvá třeba půl minutku. Každopádně za 10 hodin se dá vrátit do takového automatu 11 000 plechovek a láhví. A možná vás ještě napadá, kolik mu to dalo zpátky ten automat, kolik korun. No tak nakonec je to 31 290 korun. A část z toho dá na dobročinné účely, konkrétně hlavně hasičům a dobrovolným hasičům. Tak děkujeme Poláku Pavle a tak můžete to zkusit třeba taky. Nazbírat 11 000 plechovek a petlahví trvalo Pavlovi od března do teď. Tak, za chvilku František Nedvěd a Kočovní herci. Vy posloucháte Rádio Blaník.
1: Tři vteřiny ke štěstí.
2: Tři vteřiny k zážitku.
1: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
2: Zkuste chytit ty správné tři české písničky
1: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie, firmy na zážitky.
2: Už zítra odpoledne od 13 do 16
1: u nás na Blaníku.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
11: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
14: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.

Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 000. 7 dní Peugeot. Právě teď.

0: František Nedvěd a kočovní herci, posloucháte Blaník. A před námi je česká hodinka, ve které nám zahrají a zaspívají třeba jeleni.
1: Jestli si ještě někde kolem, prosím, vrát se, jak ti můžu.
0: Zaspívá i mistr.
2: Moje slzy vsákne zem, já blázen jsem, když je hled.
0: A nebude to jediný mistr v té hodince.
3: Všichni jsou už v Mexiku.
0: A Michal Tučný na Blaníku. Jo, jo, hezky česky vám budeme hrát celou hodinku, jako vždycky mezi 12. a 13. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut už bude poledne.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Pěkné poledne přeje Eliška Potrubová. Zítra bude polojasno až jasno, po ránu ale dejte místy pozor taky na mlhy. Postupně k večeru pak oblačnosti ještě přibyde a teploty vyšplhají na 16 až 19 stupňů. O počasí je to všechno, teď už míříme na cesty.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
0: Na Táborsku ve Veselí nad Lužnicí v Jateční ulici na křižovatce s ulicí Československé armády srazilo osobní auto cyklistu. Očekávejte potíže. V Plané nad Lužnicí v ulici Na Černé jsou v sobě dva osobáky. I tady očekávejte potíže. Přesuneme se ku Praze. Na Praze Západ ve Všenorech v ulici U silnice bouralo osobní auto. Očekávejte komplikace. A pozor dejte i na příjezdu do Prahy po dálnici D5. V pravém jízdním pruhu se tvoří kolona hlavně kamionů. Poskakovat budete od 9. kilometru. Osobáky naberou asi 15 minut. Nákladňáky budou v koloně poskakovat víc než hodinu. Tolik dopravní servis. My přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou zprávy.
3: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
4: Více na e-shopu benezelenina.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
5: Pravidla na silnicích se zpřísní. O senátorech rozhodnete o víkendu. Liblické stožáry padly k zemi.
2: Rádio Blaník.
5: Krásné poledne vám přeje Renata Anna Pechová. Nejvyšší stavby v Česku padly. České radiokomunikace nechaly odstřelit dva vysílače v Liblicích u Českého Brodu. 355 metrů vysoké ocelové konstrukce šly k zemi v 11 hodin a 15 minut. Čeká je rozřezávání a odklízení, což potrvá do konce listopadu. Poslední vysílání bylo z Liblic loni na jaře, pak se vysílače odmlčely. Ministerstvo dopravy připravuje masivní novelu silničního zákona. Bude jednodušší, ale přísnější. Přinese konec kličkování před pokutami za přestupky v zahraničí. Řidičáky platné 15 let místo 10, povinné psychotesty pro řidiče sanitek nebo legální stovku na dálnici pro těžší obytné vozy. Zákon by měl začít platit od července. Druhé kolo senátních voleb pokračuje už zítra. Voliči rozhodnou o obsazení zbývajících senátorských křesel. Druhé kolo provází nízká volební účast. Čím to je, vysvětlí politolog Jan Kubáček.
6: Nechodí už domů do schránek volební lístky. Dotyční účastníci musí dorazit do volební místnosti, tam si je vyzvednout a odvolit. A zároveň s tím úzce souvisí, že u druhého kola volby do Senátu vyráží vysloveně voliči disciplinovaní. Je pro ně důležité, že budou mít svého reprezentanta pro svůj obvod.
5: Volební místnosti budou zítra otevřené od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 2. Německá prokuratura spojuje sabotáž Nord Streamu s ukrajinskými státními strukturami. 4 roky od zničení plynovodu dnes otevírá proces v Hamburku spor o válečný zločin i odpovědnost Kyjeva. Plán na zničení plynovodů vznikl údajně po zadání ukrajinských státních orgánů a jde o největší sabotáž evropské energetické infrastruktury. Tolik zprávy a teď vracím slovo Pepovi.
7: A já moc děkuju.
1: Pepa Černý
2: na rádiu Blaník.
7: Krásné skoro poledne, přátelé, za čtvrt minuty už je to tady, dál si budeme hrát pouze hezky česky, protože je před námi česká hodinka a za chvilku budeme taky blahopřát, gratulovat, protože dneska je velký den, je 15. října a vy možná víte, co to znamená. No a pak už přijde i Valecká a bude sranda a přesně teď je 12 hodin, hezké poledne, dobrou chuť a tohle je Jelen.

0: Schody z nebe a Tereska Kernlová. A víte, proč právě dospívala Tereza Kernlová? Protože dneska má svátek.
1: Tereza. Jedině Tereza.
0: Jedině Tereza. Tak Teresko Kernlová, všechno nejlepší ti přeju, hlavně pevné zdraví a tak dále. A hodně štěstí, samozřejmě lásky. To přeju vám všem, přátelé, teda takhle přítelkyně Teresky. Je vás 83 692, je to 33. nejčastější, tím pádem nejoblíbenější jméno v celé České republice. Včera jsem tady jednu Teresku měl, Teresku Maškovou, byla to moje parťačka a já o ní vím, že ona občas zapomene na nějaké to datum, tak jsem to včera zkusil. Teresko, všechno nejlepší.
2: Děkuji.
0: A zítra svátek.
2: Jo, díky. Já jsem teďko. Já mám narozeniny, co se děje?
0: Kdy jsi měla svatbu?
2: 10.5.
0: Dobrý. Který rok?
2: 2025. Ale normálně jsem se teď jako všechno se ve mně zčišlo.
0: Trefila to, že má svátek. Teresko, tak taky všechno nejlepší ještě dneska takhle, když to je. A když bych měl takhle se podívat na ty slavné Teresky, tak těch je opravdu hodně. Čágo Bélo, říkám Teresce Pergnerové, všechno nejlepší. Paní Pergnerová, my se totiž neznáme osobně, ale já jim moc rád, už odmala. Potom třeba Tereska Kostková má dneska svátek. Tereska Voříšková, která se teď samozřejmě jmenuje Ramba Teresky. Tobě taky přeju všechno nejlepší. Tereza Brodská, Bebarová a tak dále, je jich strašně moc. Vám všem všechno nejlepší a vám všem dámy, které posloucháte, tak taky. A mimochodem tady máme taky Terezu Musilovou, naší zprávařku a šéfredaktorku zpravodajství, tak Teresko, tobě taky a posílám Vabiho Rivolu a Mikyho Rivolu a jejich Terezu.

Žentour a Týna na vlnách Rádia Blaník, přátelé. Víte, co to znamená žentour, že jo? Co to bylo? No, to bylo historické zařízení, které sloužilo k přeměně svalové síly zvířat na točivý moment pro pohon různých strojů. To znamená, že jste připoutali třeba, já nevím, dvě krávy k takovému dřevěnému kolu a oni jak chodili dokola, tak roztáčeli něco jiného opodál přes takovou jako řídel, řekněme. Proč právě žentour si kluci vybrali jako jméno kapely, to přesně nevím, ale původně se jmenovali Hemenex, tak to mi žentour přijde trochu lepší. Zároveň jsem teď slyšel, že MiG-21 se původně měli jmenovat Omnibus, což je vlastně takový jako dostavník, řekněme, tažený koňmi, taky dopravní prostředek. No tak já myslím, že jak žentour, tak MIGové si nakonec vybrali dobře. Za chvilku Michal Tučný, anebo Marek Ztracený a taky Karel Gott a Nápoj lásky číslo 10. Posloucháte Blaník.

0: Mistře, já už nejsem sám. Je tady se mnou Ivalecká i Ivuško.
1: Nazdár.
0: Já jsem si říkal, že bychom si mohli spolu vyrazit na festival. Co ty na to?
1: Cože?
0: No, že bychom spolu jeli na festival.
1: My dva?
0: No.
1: Jako, že bychom spali pod stanem?
0: No, to nevím, takhle jsem to do hloubky nepromýšlel,
1: ale... No, tak musíš počítat s tím, že tam přespíš, ne?
0: Musíš, no.
1: No tak vidíš, no tak to Pepo to naklapne.
0: To je první, co mě nenapadlo, teda jako jediný, co mě nenapadlo.
1: A ještě kam jsme jako jeli?
0: Do Finska.
1: Do Finska? Tak ty seš teda fakt vtipnej.
0: Jako,
1: já
0: že zima,
1: s tebou pojedu do Finska, no jako, tam se spí figlů, ne?
0: Skoro můžeš, no. Ivuško, chceš vědět, co to je za festival aspoň?
1: No, to mi řekni.
0: Jo, tak prosím tě, je to tam v tamním národním parku Valkmusa, jo. A normálně organizátoři tohohle festivalu, který probíhá už od 1. října až do konce října, tak udělali plakáty, na kterých jsou normálně ty festivalové hvězdy a ty tam na 13 jako stanovištích můžeš sledovat ty hvězdy toho festivalu.
1: Jako zpěváci.
0: No, zpěváci, já ti řeknu, kdo jsou ty hvězdy, jo.
1: No.
0: Žlutokřídlec Rudoskvrný je na jednom pódiu, potom Tetřívek Obecný, Jeřáb Popelavý, Ostružiník Moruška, anebo Rojovník. No.
1: Co je možný tohle opravdu?
0: Je to prostě sledování přírody a Finové právě v tomhle národním parku Valkmusa vyhlásili, že organizují nejtišší festival na světě.
1: Ale to je zase moc hezký.
0: Že jo?
1: Čověče, já bych do toho šla.
0: Já taky.
1: Ale ty to celý zaplatíš.
0: No, možná pojedeme jenom třeba do Kerska. A ještě se o tom ale poradím, ale my jsme nemuseli spát, takže máme po problému. Zdravíme do Finska a já posílám Čechomor Lenku Dusilovou Proměny, písnička, která slaví čtvrtstoletí, a Ivalecká taky
1: která slaví
0: čtvrtstoletí.
1: No.
0: Mějte se krásně.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
4: Tak, Michal David, já jsem strašně rád, že to víte.
5: Tak držel palce.
6: A byl to Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr,
4: je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
2: Napište nám, co byste chtěli proplatit. A pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
3: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty. Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
8: Dva McPops nestačí? Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
9: Zlato, co máš dneska v plánu?
10: No přece všechno.
11: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.

0: Tahle písnička je tak hezká. Čechomor, Alenka Dusilová a Proměny na Blaníku. A 13. hodina je před námi. Za chviličku tady odstartujeme odpolední vysílání. Já se těším moc, doufám, že vy taky a budete u toho. Za chviličku si dáme Petra Spáleného.
1: Nevěř tomu, že jsem výjimečný, že krásný dám.
0: A Obyčejný muž, to je ta písnička. Nebo Michal David. A Richard Miller. Štěstí je krásná věc. No štěstí Richard Miller momentálně potřebuje, je nemocný, zrušil koncerty, tak samozřejmě držíme pěstě, ať je brzy zdrav a opět se objeví na pódiích. Přátelé, 13. to bude za 7 minut, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. Radio
2: Blaník. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz

0: počasí.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra očekáváme oblohu polojasnou až jasnou, jen ráno bude mlhavé. Teploty vyšplhají na 16 až 19 stupňů a foukat bude slabý vítr. Toliko počasí, teď už míříme opět na cesty.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Blaník za volantem.
1: Problémy hlásí Pražský okruh. Podrobnosti má Zuzka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
6: Pokud pojedete po Pražském okruhu ve směru od dálnice D1 na letiště Ruzině, zpozorněte na 5. kilometru, kde se vyšetřuje dopravní nehoda osobního vozidla s nákladním. Nehoda blokuje pravý jízdní pruh, kolona se tvoří od 2. kilometru a zdržení okolo 20 minut.
1: A na okruhu je nehoda taky na 16,5. kilometru ve směru na letiště za sjezdem na Barrandov. I tady bouralo osobní auto a nákladák a i tady se zdržíte, kolona se táhne od Lohkova. Tolik doprava, na řadě jsou zprávy s Renatou.
7: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
8: Více na e-shopu benezelenina.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Čeká nás slunečný a teplý pátek. Státní správa bude víc efektivní. Umíte správně podat první pomoc? Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Po slunečném a teplém pátku na 19 stupních se o víkendu zatáhne a zaprší. V sobotu čekejte maximálně 17, neděle bude podstatně chladnější, nejvíc 14 a v noci se pak mohou objevit přízemní mrazíky, zejména v údolích. V pondělí pak meteorologové očekávají opět vyjasnění a oteplení. Nová pravidla zaměstnávání úředníků platí. Dolní komora dnes přehlasovala veto prezidenta. Zákon tak od listopadu usnadní výměnu státních úředníků, kteří nepracují nebo pracují špatně. Přinese větší pružnost, odpovědnost, efektivitu a jejich zaměstnávání přiblíží běžnému pracovnímu poměru. Celník z pražského letiště čelí stíhání za přijetí nejméně 20 úplatků a za zneužití pravomoci. Podle šetření Generální inspekce bezpečnostních sborů chtěl peníze za to, že nebude celní řízení prodlužovat kontrolou. V případě prokázání viny mu hrozí 10 let za mřížemi. Zachránit život může každý z nás. Stačí vědět jak. Záchranáři proto zvou veřejnost na akci Ruku na srdce, která bude v neděli v brněnském Vida centru. Co tam záchranná služba Jihomoravského kraje chystá, prozradí její mluvčí Michaela Botová.
11: Letos se více zaměříme na resuscitaci dětí, ale lidé se nás podstatně mohou zeptat na jakékoliv život zachraňující úkony. Budeme třeba předvádět i vypuzovací manévr, který je velmi užitečný a důležitý při dušení. Budeme mít sebou také sanitku a moji zkušení kolegové budou ukazovat její vybavení.
10: Té bude sekundovat i velkokapacitní sanitka, kterou si můžete také celou prozkoumat. Tolik zprávy a teď se vám o dobrou náladu postará Iva.
0: Iva Lecká
9: na rádiu Blaník.
12: Ale nebudu na to sama, mám tu taky Mirka Táborského, mám tu Krajánka, mám tu Sáru Voldánovou, která je opět v terénu a vydala se za svazem pekařů a zjišťovala pro nás poměrně zásadní informace. Za chviličku si řekneme víc. No ale hlavně pro vás mám spoustu hezkých písniček a startujeme hezky česky s Petrem Spáleným. Tak dobrý den.

0: mensaje. Sí.
1: Richard Miller na Blaníku a štěstí je krásná věc. Přátelé, naše reportérka Sára Voldánová vyrazila do Svazu pekařů a cukrářů. Mají novou kampaň a Sára nám teď řekne víc.
2: Hezký den, české pekárny se potýkají s problémy. Postupně rostou ceny nákladů i energií, ale jako nejvíc kritický vnímá Svaz pekařů a cukrářů nedostatek absolventů oboru. Nalákat mladé lidi k pekařině se teď snaží poměrně netradiční kampaní, která se místo vyprávění o krásách tohoto řemesla snaží vzbudit mezi lidmi zvědavost otázkou a co když, která je hlavním claimem kampaně. Spot poběží jak na sociálních sítích, tak v televizi a budou v ní vystupovat skuteční čeští pekaři. Kampaň vyvrcholí 20. ledna příštího roku dnem otevřených pekáren, kde mohou zájemci nahlédnout do zákulisí oboru. Pro Rádio Blaník Sára Voldánová.
1: Sáro, moc děkujeme. Je to takový vonavý a sladoučký obor a je fajn, že pořád je, protože my to máme rádi. Takže přátelé, informace předána, teď už pokračujeme dál, dáme si další českou písničku Lucka Bílá, Pepa Vojtek a Zítřejší ráno.

Ty a Tomáš Klus na Blaníku. Přátelé, Vánoce tady budou za 69 dnů, no to uteče jako voda. A do Brna se vrací jedna z atrakcí, která městské panorama doprovází od podzimu skoro až do jara. Na Moravském náměstí začali dělníci v úterý stavět tradiční vyhlídkové kolo. Stavba potrvá několik dní, kvůli vyhledávané atrakci je teď část parku zavřená, to jenom, aby vás to nepřekvapilo. Kolo je vysoké, strašně moc, 33 metrů, na to bych v životě teda nevlezla. Já se ráda na tyhle věci dívám ze zdola. Ale vy, co se svezete, tak z vrcholu můžete vidět střechy starého Brna. Pohodlně dohlédnout na náměstí Svobody, Špilberg, Petrov. Uvidíte třeba Mahenovo divadlo, brněnské kostely, anebo hrad Špilberg. Kolos se poprvé roztočí už 13. listopadu, takže už velmi brzo. No a při zahájení části vánočních trhů ten hlavní program začne 27. listopadu. Na náměstí Svobody se v tu dobu rozsvítí vánoční strom, no a pak už to zase začne a bude to strašně hezký a všichni se těšíme. Tak zdravíme do Brna a pokračujeme dál.

0: Tak to byl duet Evy Farné s Mirajem, písnička Vzpomeneš si. Přátelé, věděli jste, že v Česku pořád ještě existují pastevci? Konkrétně v chráněné krajinné oblasti Český les. Tam udržují velmi cenná bezlesí se stádem asi 250 jaků, ovcí a koz. Proč je to pro krajinu zásadní, to nám vysvětlí ředitel správy CHKO Tomáš Pekrt.
1: Protože krajina Českého lesa byla po staletí formována lidskou činností a vlastně odsunem původního obyvatelstva, vznikem železné opony a následně vyhlášením chráněné krajinné oblasti. Už se do té oblasti lidi nikdy nevrátili, ale pro tu krajinu je stěžejní, aby vlastně nějakým způsobem ta činnost, která tam dlouhodobě probíhala, pokračovala a ty cenná stanoviště byla udržována touhle formou.
0: No, mně se to strašně líbí. Tak zdravíme pastevce do Českého lesa a my se na Blaníku zase vracíme k našemu programu a k písničkám.
2: Zajímají vás novinky z Blaníku?
3: Fotky a videa z našeho studia?
2: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
3: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
3: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
2: a buďte jedním nebo jednou z nás.
3: Klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Baví nás.
3: Bavit vás.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
2: Zbláznili jste se?
3: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, s MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
10: Přímo bychytralý. S Chytrartem jsme ušetřili.
9: A co je Chytrart?
10: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
12: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.

Posloucháte Radio Blaník, já vám přeju krásné odpoledne. 14. hodina je před námi, za chvilečku se podíváme na počasí, taky mrkneme na dopravu, jak nám to aktuálně jezdí a co je za poslední hodinu nového. To má na starosti Renata Anna Pechová. No a z hudby po 14. hodině Helena Vondráčková.

0: Olympiky jako za mladá. Hezky česky po 14. na Blaníku. Zůstaňte naladěni, dobrá nálada u nás nekončí, my pokračujeme dál. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra si sebou vezměte sluneční brýle. Sice bude po ránu mlhavo, postupně se ale mlhy rozpustí a čekáme polojasno až jasno. Až k večeru se mraky zase postupně vrátí a teploty v maximech vyšplhají na 19 stupňů. O počasí je to všechno, míříme opět na cesty.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
2: Na dálnici D5 na 4. kilometru ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě osobního auta s nákladním. Očekávejte potíže. Na pražském okruhu na 82,5. kilometru ve směru na letiště před sjezdem na Jesenici jsou v sobě tři osobáky. Blokují jeden pruh, i tady se zdržíte. A kolona je na okruhu taky ve směru od dálnice D1 k letišti. Zpozorněte na 15,5. kilometru. V pravém pruhu se vyšetřuje dopravní nehoda dvou nákladňáků. V koloně budete poskakovat od exitu Vestec. Tolik dopravní servis, jsou tu zprávy.
4: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
5: Irská nízkonákladovka mění pravidla. Festival světla startuje v Praze. Na Ještědu už chystají sjezdovky.
2: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Ryanair zpřísňuje odbavení. Kdo nedodrží nová pravidla, neodletí. Od 10. listopadu musí mít cestující odbavené zavazadlo nejpozději hodinu před odletem a ne teprve přijít k přepážce. Ta už bude zavřená a do letadla se nedostane. Dneškem v Praze začíná festival digitální a kreativní kultury Signal. Do neděle nabídne videomapping, laserovou projekci nebo světelné instalace. Návštěvníci si je mohou prohlédnout na dvou trasách v centru a poprvé také v Dejvicích. Dostupné budou každý den od 7 hodin večer až do půlnoci. V lyžařském areálu Ještěd v Liberci už připravují sjezdovky. Stříkají na ně drobný led, který poslouží jako podklad na technický sníh. Na svazích tak už leží bílý poprašek. Jde o speciální technologii, která ho dokáže vyrábět i při plusových teplotách. Podobnou mají i na středočeském Monínci. Na železnici v Česku ročně zemře asi 200 lidí, víc než 3/4 z toho jsou sebevraždy. Podle statistik Správy železnic ale jejich počet klesá, říká mluvčí Nela Frýbová.
6: Počet úmrtí na železnici letos klesl o pětinu. Od začátku roku do konce září zemřelo 129 lidí, ve stejném období loni to bylo 161. Největší podíl na tom má úbytek sebevražd.
2: Možná i proto na nádražích přibývají cedule s kontaktem na linku první psychické pomoci. Tolik zprávy a teď vás dál bude bavit Ivo.
1: Iva Lecká
3: na Rádiu Blaník.
0: Krásné odpoledne, já na zprávy tak trochu navážu v této hodině. Jak jít proti depresi kulturou? Ústav duševního zdraví totiž plánuje umění na předpis. Povíme si víc. No ale za chviličku se s krajánkem vypravíme do Ústeckého kraje. Pozvu vás na místo, kde můžete aktuálně navštívit výstavu Pat a Mat. A to bychom teda měli vyrazit. to je přesný. Tak přátelé, jdeme na to. Startujeme další odpolední 60-minutovku a je tu Helena Ondráčková.

0: Adam Ďurica a Mandolína na Vlaníku. 9 minut po 14. hodině. Teď se spojíme s naším krajánkem a měl by být v Teplicích, pokud se nemýlím.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Ale on nám to Vlasta Suk řekne sám. Tak Vlastíku, já tě zdravím, krásné odpoledne, ahoj.
3: Ahoj, taky tě zdravím, samozřejmě i všechny posluchače, dobré odpoledne. Já jsem dneska v Ústeckém kraji, začínám v Teplicích a tohle je regionální muzeum a mám tu taky propagátorku tohoto muzea, paní Nikolu Fialovou-Seifertovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Prozraďte posluchačům, co tady všechno je, kde teď jsme?
4: Teď se momentálně nacházíme ve stálé expozici Teplického muzea a Teplického zámku. Jsme tady uprostřed prvorepublikové lékárny Anděl, která až do roku 2019 sloužila jako opravdová lékárna a my jsme ji tady v muzeu zrekonstruovali a vlastně jsme s ní udělali stálou expozici. Takže si tady můžete prohlídnout staré váhy, starou pokladnu, různé staré hmoždíře, lahvičky a všechno to, co patřilo k staré dobré lékárně.
3: Co dalšího?
4: V rámci tady stále expozice si vlastně můžete každý den kromě pondělí prohlídnout zámecký okruh, kde máme tady expozici lázeňství, kde se vlastně dozvíte, proč v Teplicích jsou lázně, jak vznikaly nebo kdo tady slavný třeba pobýval. Máme tady velkou expozici po stopách zaniklého kláštera, kde se můžete podívat vlastně na nejstarší dochované a původní stavby Teplického zámku, Teplického kláštera.
3: A teď ještě k těm krátkodobým výstavám. Něco pro děti. Já to řeknu, pat a mat. Já jsem se tak trošku vrátil do dětství. Tak co tady dětičky zažijí?
4: Výstava Pat a mat je velmi oblíbená, je k vidění do neděle 1. listopadu, takže ji ještě můžete stihnout. Je otevřená každý den kromě pondělí přes týden odpoledne a o víkendu můžete k nám zavítat i dopoledne. Výstava je interaktivní, to znamená, že si v jedné místnosti můžete hrát, můžete objevovat, skládat pucle. V druhé místnosti si s dětmi můžete vyzkoušet, jak vznikal animovaný film. A v třetí místnosti je připravené pohodlné kino, kde se můžete uvelebit a kouknout se na celovečerní film Pat a mat. K vidění je i ještě v jízdárně Teplického zámku umělecká výstava Adama Kašpara Vrub se obracet a ve výstavním prostoru Šárka nad ptačími schody můžete až do 14. února navštívit výstavu Vize a skutečnost stavební vývoj Teplic 1945 až 89.
3: No, jak jste mi prozradila, něco plánujete na 17. listopadu?
4: 17. listopadu bude mimořádná sváteční otvírací doba od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin, kdy můžete navštívit všechny výstavy i stálé expozice zcela zdarma.
3: Perfektní, tak já děkuju za skvělý výklad, mějte se nádherně, ať se daří a třeba zase někdy nashledanou.
4: Mějte se krásně a těším se na setkání.
0: Děkujeme za pěknou pozvánku, zdravím i Vlastíka, který teď už opět sedne do auta a vyrazí na další místo. Další reportáž z Ústeckého kraje nás čeká po 17. hodině.
2: Krajánek Rádia Blaník.
1: Krajánek Rádia Blaník.
0: A teď už další písničky, právě teď Michal Penk, písnička o bláznech, pak si dáme Kim Wilde a nakonec, hned poté tedy Žlutý pes a Sametová. Jsme Blaník, pohodové odpoledne.

0: Tak to byl Žlutý pes a Sametová na Blaníku. Přátelé, Národní ústav duševního zdraví zakládá platformu, která má prostřednictvím kultury pomáhat s prevencí deprese a úzkostí. Po počátečním mapování by měla vzniknout taková síť, která propojí už existující kulturní instituce, jako jsou galerie, muzea nebo knihovny, kde lidé mohou například společně tančit, tvořit, zpívat a tak dále. Cílem je hlavně aktivní zapojení lidí. No a v další fázi má propojit kulturní sítě se zdravotními, sociálními a školskými službami. Zkrátka, kulturní vyžití na předpis. To je boží. Já bych do toho zahrnula i poslech rádia. Ovšem tady pozor, přátelé, pokud jde o duševní zdraví, může to být jedině Blaník.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
2: Světe, div se, pátek existuje.
3: A bude tady už zítra.
2: A taky tady bude dobrá zpráva.
3: Budou to hlavně ty vaše dobré zprávy, ale my pro vás jednu máme už teď. Zítra je Světový den jídla, tak si dejte něco dobrého.
2: Třeba nás.
3: A to už v 6 ráno na Blaníku.
2: Těší se na vás Petr Slíva
3: a Adéla Malat.
2: My budeme k sežrání.
1: Rádio Blaník. Pohodové ráno.

0: Sandra a Maria Magdaléna na Blaníku za 3:45.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A ve studiu už je Sára, já tě vítám. Ahoj!
2: Ahoj a hezké odpoledne všem posluchačům přeji. Dnes zamíříme k tématu, na které možná myslí hlavně ti, kteří už pomalu vyhlížejí důchod a přemýšlejí, z čeho jednou budou žít. Výše penze totiž závisí mimo jiné na tom, kolik člověk během pracovního života vydělával. A právě tady přichází novinka, která může některým párům pomoct. Od ledna příštího roku si manželé a registrovaní partneři budou moct dobrovolně sdílet základy pro výpočet důchodu. Výhodné to může být zejména tehdy, když jeden z nich dlouhodobě vydělával výrazně méně než ten druhý. Představte si třeba pár, ve kterém jeden partner vydělával ročně 600 tisíc a druhý 200 tisíc. Za období, na které se sdílení vztahuje, by se jejich základy sečetly a rozdělily na půl. Každému by tak pro výpočet důchodu připadal základ 400 tisíc korun. Neznamená to sice automaticky stejnou penzi, ale může to pomoct zmírnit rozdíl způsobené rozdílnými výdělky. Podmínkou je společné prohlášení obou partnerů a potvrzení o období, kdy byli manželé nebo registrovaní partneři a oba měli příjem započítávaný pro důchodové pojištění. Díky tomu tak mohou některé páry získat hezčí podmínky pro výpočet již několikrát skloňovaného důchodu. Protože i když každý během života vydělával jinak, na spokojené stáří se mohou připravovat společně. A proč? Protože ve dvou se to zkrátka táhne nejlíp.
0: Yeah, to byla hezká tečka a to je velká pravda. Tak přátelé, to byla tedy novinka v penzích, myslím si, že velmi zajímavá, určitě to stojí za propočítání a promyšlení.
2: Ano.
0: Sáro, moc děkujeme a těšíme se, s čím dorazíš zítra.
2: Na den velkého juchu.
0: Jo, jo,
2: také
0: tak
2: se těším. Ahoj. Ahoj.
1: Rádio Blaník.
3: Rádio dobrých zpráv.
1: Víkend s Petrem Naděm na Rádiu Blaník.
3: Máme pro vás další výjimečný dárek.
1: Po celý nadcházející víkend vám budeme rozdávat vstupenky na vánoční koncert Petra Nadě v pražském divadle.

0: Laďte Blaník. Mějte u sebe telefon a užijte si
1: víkend s Petrem Naděm.
2: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
1: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
2: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
5: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.

0: Nekonečný příběh, nádherná písnička, tahle písnička ta nikdy nezestárne a hlavně vrací nás to do dětství. Posloucháte Blaník, za 5 minut bude 15 hodin, za chviličku pokračujeme a budou tu další české písničky. A jedna moc hezká, Studánka stříbrná. A Hanička Zagorová, taky Slza a Paravany.
1: Z Paravanu dá staví svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš.
0: A trojlístek uzavírá Petr Kolář. Takhle hezky česky vám po 15. u nás na Blaníku budeme hrát. Tak zůstaňte naladěni, za chvilku počasí, doprava a zprávy. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

soumrak vcházel tišit svět, snídal si sedm cigaret, blečí než utopený švéd, hlas lodních píštěl Titaniku, nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen na vetešníku. Miláček žen

kočka, žen a ve tešníku. Tucty her, miláčka, žen a ve tešníku. Veteš, jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal od hrncí, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl, kdo ale svet najít tu němou

0: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pátek bude polojasný až jasný, jen po ránu dejte pozor na cestách na mlhy. Během dopoledne se ale rozpustí. Teploměr ukáže 16 až 19 stupňů a foukat bude slabý vítr. O počasí všechno, je tu další doprava.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
0: Na Pražském okruhu na 82,5 kilometru ve směru na letiště před sjezdem na Jesenici se srazila 3 osobní auta. Blokují jeden pruh, počítejte tu s kolonou. Na D1 na 64 kilometru směr Brno stojí porouchaná dodávka, i tady dejte pozor. A opatrně na D10 mezi 40. a 44. kilometrem směrem z Prahy na Turnov u krajnice probíhají práce údržby, tak tam buďte pozorní a silničáře hlavně nepřehlédněte. Tolik dopravní servis, my přejeme šťastnou cestu a teď už jsou na řadě zprávy, které opět připravila Renata.
6: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
7: Více na e-shopu benezelenina.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
0: Cena nafty dál roste. Plzeňský kraj mapuje výjimečné dřeviny. Amerika vyzývá Zelenského k odchodu. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Maximální přípustná cena nafty zítra vzroste o 14 haléřů na 48,80 za litr. Dostane se tak na nejvyšší úroveň od počátku října, kdy začala současná regulace. Cenový strop na benzínce naopak oproti dnešku sníží o 39 haléřů na 46,70. Na dodržování maximálních cen dohlíží specializovaný finanční úřad. Druhého kola voleb do Senátu se bývalý prezident Miloš Zeman nezúčastní. Podle svých slov nemá koho volit, protože v prvním kole neuspěl jeho preferovaný kandidát. Odmítl i symbolickou účast, při které by vhodil do urny prázdný lístek. Druhé kolo senátních voleb bude zítra od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 2. Památné stromy jsou živými svědky historie. Plzeňský kraj jim proto věnoval celou publikaci, která představuje výjimečné dřeviny napříč regionem. Doplňuje ji i výstava kreseb v budově krajského úřadu. Kolik exemplářů v knize najdeme, prozradí mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
9: Publikace zachycuje přibližně 450 jednotlivých památných stromů. Celkem se skupinami a alejemi je to pak více než tisícovka stromů. Zařazeny jsou sem všechny stromy, které byly u nás v kraji podle zákona vyhlášeny za památné.
0: Elektronickou verzi knihy najdete na webu kraje. K odchodu Volodymyra Zelenského z funkce vyzývá i miliardář Elon Musk. Jeho setrvání v čele země spojil s pokračujícím masakrem. K výměně ukrajinského prezidenta vyzval o víkendu už Donald Trump. Podle něj Ukrajina potřebuje vůdce schopného uzavírat dohody. Zelenský jich mohl uzavřít už mnoho, ale z nějakého důvodu to nikdy neudělal. Tolik zprávy a teď vracím slovo Ivě.
5: Iva Lecká
8: na rádiu Blaník.
10: A já vás všechny ještě jednou zdravím. Za chvilku další podzimní výlet s Mirkem Táborským. Opět jsme v něčem nejí, tentokrát nás ocenila NASA. A také probereme novinku, která pomáhá hasičům a záchranářům. Tak jdeme na to a začínáme hezky česky s Hankou Zagorovou.

zpívat cůpky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám.

0: Máme 10 minut po 15. hodině, ať už jste kdekoliv, jsme rádi, že vám můžeme dělat společnost a že posloucháte. Tohle byl Freddie Mercury a teď už na řadu přichází Mirek Táborský a další podzimní výlet.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Jsem tu s dalším tipem na výlet, abych vás trochu provokoval k aktivnímu trávení volného času. Dnes vám představím naučnou stezku Mnichovské Hatce. Ta seznamuje návštěvníky s jednou z přírodovědně nejcennějších částí Slavkovského lesa. Ale po téměř 18 letech podlehly původní informační panely zubu času a některé údaje na nich přestaly být aktuální. Proto byla naučná stezka Mnichovské Hatce v letošním roce kompletně obnovena. Mnichovské Hatce jsou největším hatcovým komplexem v Čechách a zároveň jednou z nejpozoruhodnějších lokalit chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Hadec neboli serpentinit je velmi zvláštní hornina, má zcela specifické chemické vlastnosti, a to zejména vysoký, pro řadu rostlin toxický obsah hořčíku a dalších kovů a naopak velmi málo živin. V důsledku toho rostou na hadcích rostlinná společenstva, jaká nikde jinde nenajdete. A protože hadec je hornina poměrně vzácná, která se vyskytuje jen ostrůvkovitě, patří i hadcová společenstva mezi velké vzácnosti. A jelikož jsou hadcová tělesa navzájem poměrně vzdálená, mnohá z nich mají své endemity, tedy druhy rostlin nevyskytující se nikde jinde na světě. Ani mnichovské hadce nejsou výjimkou. Zdejším endemitem je bíle kvetoucí rožec kuřičkolistý, ale pozoruhodných rostlin zde v sezóně najdete více. Výskyt hadce rovněž ovlivnil chemické složení podzemních vod, takzvaných kyselek, které tu hojně vyvěrají a o nichž naučná stezka také informuje. Měří 12 kilometrů a prochází severní částí mnichovských hadců. Začátek má na silnici z pramenů do Nové Vsi na úpatí známé lokality Křížky, o nich jsem vám povídal v minulých relacích. Ale zatajil jsem tehdy, že právě Křížky jsou nejznámější hadcovou skálou oblasti. No a víc se toho dozvíte z informačních tabulí, za které je třeba poděkovat organizaci Českého svazu ochránců přírody Kladská. Tak hezký výlet, mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Užijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

Orange Blue na Blaníku. Krásné odpoledne, tak přátelé, vzácnou nebeskou podívanou se podařilo zachytit na snímku třem českým fotografům. Fotografii, na níž je planeta Mars před otevřenou hvězdokupou Jesličky pod polární září, zabodoval i u NASA. Vyhlásila ho snímkem 14. října, tedy včerejšího dne. Jeho autory, a to je důležité, jsou Češi Josef Kujal z Astronomické společnosti v Hradci Králové, Vojan Hefer a Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě. Fotografii vytvořili 10. října ve Švédsku, když tady byla vidět velmi jasná polární záře. Kromě nich tam fotili samozřejmě i další fotografové z různých zemí. Ale naši byli nejlepší. Zase. Tak gratulujeme.

0: Báječný Petr Kolář v nebi snad nám prominou. Tak přátelé, jdeme do finále tedy mého odpoledního vysílání, ale ještě předtím se podíváme na akademickou půdu. ČVUT v Praze totiž pomohla vyvinout dron, který umí pomáhat hasičům a záchranářům. Podrobnosti nám o něj teď poví vedoucí skupiny multirobotických systémů, to se mi hrozně líbí, na fakultě elektrotechnické pan Martin Saska.
1: My jsme vlastně vyvíjeli software, který z normálního dronu dokáže udělat chytrý létající robot, který pochopí prostředí, v kterém se pohybuje, pochopí jednotlivé objekty v tom prostředí, dokonce vyhodnotí vztahy mezi nimi, pochopí celou situaci. Konkrétní příklad může být: prohledej prostředí a hledej člověka, který má červenou bundu a naposledy byl spatřen v blízkosti automobilu.
0: No, to zní skvěle. Já ještě dodám, že tenhle nový systém výrazně snižuje náklady i nároky na obsluhu právě při záchranných operacích. Tak velké díky za to, že to teď takhle máme a může se to používat. No a já se s vámi loučím, mějte se bájo, jak jinak, a zítra ve 13 hodin, den velkého juchu, nutno podotknout, tak všichni na značkách. Za chvilku Jirka Frélich.
2: Nejen dobrý holuby, ale i blanické účtenky se vrací.
3: Účtenky, které zaplatíme za vás.
2: Ať to stojí, co to stojí.
3: Každé všední ráno krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
3: Na rádiu Blaník.

0: všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
4: Co se nejlíbí?

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
1: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
2: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.

Jich cech očekává. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Katy Perry právě teď na Blaníku. Krásný čtvrtek vám přeje od mikrofonu Jirka Frelich. Písnička, kterou poslala ještě Iva Lecká. Těšte se ale po 16. hodině třeba na Terezu Maškovou.
1: Tam půjdem kam až, jak promění se vztah nám.
0: A nebo taky Evu Farnou.
1: Tak měl směch vůbec rád.
0: A ještě jednu dámu, Lucii Bílou.
1: Jsem jenom obyčejná.
0: Protože tady u nás na Blaníku vám dál budeme hrát hezky česky.
1: Radio Blaník.
2: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz

0: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítřejší ráno bude mlhavé, postupně se ale mlhy rozpustí a čekáme polojasno až jasno s teplotami okolo 16 až 19 stupňů. Toliko počasí, teď už míříme opět na cesty.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
0: Pozor si dávejte na dálnici D6 na 26,5 kilometru ve směru na Karlovy Vary. Dejte pozor na porouchané osobní auto. Na D10 mezi 40. a 44. kilometrem směrem z Prahy na Turnov u krajnice pracují silničáři, tak je tam hlavně nepřehlédněte. A problémy jsou i na dálnici D10 na 6,5 kilometru směr Praha. V levém pruhu stojí několik osobních aut po nehodě. Očekávejte kolonu. Tolik dopravní servis. My přejeme šťastnou cestu a teď už jsou na řadě zprávy opět s Renatou.
3: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
4: Pravidla na silnicích se zpřísní. Letos už zbankrotovalo 618 firem. Parkovacích míst je v Česku žalostně málo. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Ministerstvo dopravy připravuje masivní novelu silničního zákona. Bude jednodušší, ale přísnější. Přinese konec kličkování před pokutami za přestupky v zahraničí, řidičáky platné 15 let místo 10, povinné psychotesty pro řidiče sanitek nebo legální stovku na dálnici pro těžší obytné vozy. Zákon by měl platit od července. V Česku letos zbankrotovalo přes 600 firem. Je to nejvíc od roku 2016. Nejvíc jich bylo v Praze, nejméně na Vysočině. Zasažený byl hlavně obchod, zpracovatelský průmysl a stavebnictví. Podle analytiků úvěry firmám rostou rychleji než jejich bankovní vklady a tak se převis úspor nad úvěry výrazně snižuje. Městům napříč republikou chybí parkovací místa. Výjimkou není ani Ústí nad Labem. Nově je město vytvoří na severní terase. Jaké další má radnice plány, prozradí její mluvčí Marek Lukinič.
5: Propojit komunikaci Brantova a Poláčkovka. Propojení bude sloužit především pro potřeby jednotek IZS a vývozu komunálního odpadu. Přinese ale zároveň také rozšíření parkovacích kapacit o 185 nových bezplatných parkovacích míst.
4: Rada města už schválila vyhlášení veřejné zakázky. Jeskyní potápěči v Moravském Krasu postupují dál proti proudu podzemní řeky Punkvy. Tento týden objevili dalších 150 metrů dosud neznámých chodeb. Přiblížili se tak k hlavnímu cíli svého výzkumu v amatérské jeskyni, tedy k místu, kde soutokem Bílé vody a Sloupského potoka tato podzemní řeka vzniká. Tolik zprávy, teď vás dál bude bavit Jirka.
6: Já doufám, hezké odpoledne.
1: Jirka Frélich
2: na rádiu Blaník.
6: Krátce před 16. hodinou vám přeji krásný poslech Blaníku. Včera kolem 16. hodiny k nám zavítala růžovláska Tereza Mašková, tak za chvíli si dáme také její písničku a můžeme se vrátit ke včerejšímu povídání. Teď ale Kometa, krásná písnička. To jsou Čechomoři a Jarek Nohavica. Užijte si nádherný text této písničky, která je velmi slavná. Z Blaníku přejeme hezké odpoledne.
7: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat. Ona mi zmizela, zmizela jako laň u lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marný

0: Tereza Mašková, písnička o nás dvou. Tereska tady byla včera na Blaníku, ano, byla hostem Pepy Černého po 16. hodině. No a Tereza Mašková mluvila také o její O2 aréně, kterou chystá až na 24. ledna 2028.
1: Hrozně se těším. Vlastně včera jsme spustili prodej těch vstupenek a je to nad moje očekávání, takže já mám strach, ale zároveň jsem hrozně šťastná. Taky mi lidi psali, to je až za dlouho, jako 2028, ale ono to není až tak jako za dlouho, to máš rok a něco.
0: No, Teresko, tak my přejeme hlavně, ať to dobře dopadne a k dnešnímu svátku, protože dneska všechny Teresky mají svůj svátek, tak vám přejeme, milé Teresky, všechno nejlepší i Teresce Maškové. A teď už si posíláme kabáty a písničku Bára a za chvíli Eva Farná na Blaníku.

0: češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: Na rádiu Blaní.

0: Eva Farná, písnička Měl jsi mě vůbec rád. Mimochodem v pátek, a to už je zítra, nás čeká Česká desítka. Tam Eva Farná poslední dobou má hned několik písniček, může za to každopádně i Miraj a duet s Evou Farnou. Musím se písnička Vzpomeneš si, která se už dlouho drží v čele hitparády nejhranějších písniček v českých, moravských a slezských rádiích. No ale pozor, Eva Farná ovládla nejenom českou desítku písničkou Neříkej, co má se stát. Ale minulý týden absolutně ovládla všechna rádia, ať už se sečtou zahraniční písničky nebo tuzemské písničky. Eva Farná rozhodně je nejhranější celého posledního týdne. No a zítra v České desítce po 18. hodině se dozvíte víc. Všechna místa od 1. až po 10. tak poslouchejte i Českou desítku. No a na Blaníku za chvíli například taky Lucka Bílá, Obyčejná holka, anebo Petr Nať.
1: 3 vteřiny ke štěstí.
2: 3 vteřiny k zážitku.
1: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
2: Zkuste chytit ty správné 3 české písničky
1: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie, firmy na zážitky.
2: Už zítra odpoledne od 13 do 16
1: u nás na Blaníku.

0: Slate. Písnička My Oh My. Tato písnička má dokonce celkem zajímavou českou verzi, kde zpívá Hana Zagorová, Standa Hložek, Petr Kotwald písničku My je My. Možná jste někdy slyšeli. To je ona. Mimochodem o víkendu nás čeká zase po desáté dopolední v sobotu i v neděli pořad slavné desky Hezky česky, kde k tomu originálu přidáme i českou verzi, a tak si myslím, že když se tam objeví písnička My Oh My, tak už budete vědět, že je to My je My. No ale to bude o víkendu a zítra je pátek a to nás čeká i tajemný rok.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: A zítra po deváté dopolední se podíváme zase do jednoho konkrétního roku. Budeme si hrát písničky z toho roku, vzpomínat, co zásadního se událo, a v tom zítřejším tajemném roce se konalo fotbalové mistrovství světa, které skončilo velkolepým finále a výhrou domácího týmu. Pamatujete?
2: Přišlo prodloužení a Hurstova střela do břevna. Byl míč za brankovou čarou? Dodnes to neví diváci, hráči ani rozhodčí Dienst. Jen pomezní Bachramov to viděl jasně.
0: Bylo to zajímavé utkání. V kterém roce?
1: Rádio Blaník.
3: Tajemný rok.
0: Dozvíte se to zítra u nás na Blaníku. Za chvíli Pepa Wagner, písnička Nezapírám a taky Michal David. Dál budeme hrát Hezky česky.
3: Dobré ráno, Rádio Blaník.
4: Světe, div se, pátek existuje.
5: A bude tady už zítra.
4: A taky tady bude dobrá zpráva.
5: Budou to hlavně ty vaše dobré zprávy, ale my pro vás jednu máme už teď. Zítra je Světový den jídla, tak si dejte něco dobrého.
4: Třeba nás.
5: A to už v 6 ráno na Blaníku.
4: Těší se na vás Petr Slíva
5: a Adéla Malat.
4: My budeme k sežrání.
1: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
6: No nekecej.
7: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr.
1: Rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, s MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
12: Zbláznili jste se?
13: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
14: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
15: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
14: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
16: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

Non-stop, Michal David, hezky česky vám hraje Blaník a budeme v tom pokračovat i po té 17. hodině. Je tady písnička Dalibora Jandy, Hurikán, hned po zprávách. Taky Hana Zagrová, Petr Rezek, Asi. A jedna letošní novinka, Krištof, Dominika Lagia a Půlnoční hřích.

0: Blaník dál bude hrát hezky česky. Rádio Blaník.
1: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Krásné odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 5 až 2 stupni a místy se mohou vyskytnout i přízemní mrazíky. Zítra ráno a dopoledne čekejte většinou mlhy nebo zataženo nízkou oblačností, postupně jasno, polojasno a 16 až 19.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Blaník za volantem.
3: Zdržíte se na Pražském okruhu, kde přesně ví Honza z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
8: Pražský okruh se ucpává mezi dálnicí D5 až obcí Ořech ve směru k dálnici D1. Zdržíte se tady asi 20 minut. Kdo má v plánu cestovat po dálnici D1 z Prahy ven, musí počítat s popojížděním v koloně asi 3/4 hodiny mezi 12. až 23. kilometrem před mostem Šmejkalka.
3: Pozor, dejte na dálnici D11 na 10. kilometru směrem na Prahu, stojí tam porouchané auto. Přejeme vám šťastnou cestu. To jsou tu další zprávy.
9: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
10: Více na e-shopu benezelenina.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
3: Pátek bude zalitý sluncem. Státní správa bude víc efektivní. Liblické stožáry šly k zemi. Po slunečném a teplém pátku na 19 stupních se o víkendu zatáhne a zaprší. V sobotu bude maximálně 17, neděle bude podstatně chladnější, nejvíc 14. V noci se pak mohou objevit i přízemní mrazíky, zejména v údolích. V pondělí meteorologové opět očekávají vyjasnění a oteplení. Nová pravidla zaměstnávání úředníků platí. Dolní komora dnes přehlasovala veto prezidenta. Zákon tak od listopadu usnadní výměnu státních úředníků, kteří nepracují nebo pracují špatně. Přinese větší pružnost, odpovědnost, efektivitu a jejich zaměstnávání přiblíží běžnému pracovnímu poměru. Nejvyšší stavby v Česku padly. České radiokomunikace nechaly odstřelit 2 vysílače v Liblicích u Českého Brodu. 355 metrů vysoké ocelové konstrukce šly k zemi v 11 hodin a 15 minut. Stačilo k tomu 10 vteřin a 4,5 kg Semtexu. Šlo to podle plánu, pochvaluje si střelmistr Petr Mikula.
12: Ty stožáry bylo plánováno, že se zhroutí do sebe, což se podařilo. Dělá se to tak, že lana jsou ve 3 směrech a v tom jednom směru se ty lana přestřelí a jedno lano se ponechalo, aby táhlo ten stožár k zemi a on se proto takhle skládal jako skládací metr.
3: Stožáry byly 50 let nejvyššími stavbami v Česku. Teď je čeká rozřezávání a odklízení, což potrvá do konce listopadu. Ryanair zpřísňuje odbavení, kdo nedodrží nová pravidla, neodletí. Od 10. listopadu musí mít cestující odbavené zavazadlo nejpozději hodinu před odletem a ne teprve přijít k přepážce. Ta už totiž bude zavřena a do letadla se tak nedostane. Tolik zprávy a teď vracím slovo Jirkovi.
0: Kufr nechat doma, taky řešení. Tak, 17. hodina je tady za chvíli.
2: Jirka Frélich
11: na rádiu Blaník.
0: Náš blanický krajánek v terénu, protože je čtvrtek, Vlasta Suk, ale zavítal na krásnou hvězdárnu. Já ji znám, tu hvězdárnu, a nechám to jako malé překvapení. Tak za chvíli Vlasta Suk, náš blanický krajánek. Rádio Blaník. Teď ale zhruba minutu před 17. hodinou vám hrajeme z Blaníku zase hezky česky. Tady je Dalibor Janda, Hurikán a za chvíli taky Xindle X a Mirka Miškechová. Užijte si české písničky s Blaníkem.

0: Legendární písnička od skupiny ABBA právě teď na rádiu Blaník. A teď už náš blanický krajánek.
1: Krajánek rádia Blaník.
2: Krajánek rádia Blaník.
0: A tím je Vlasta Suk. Vlasto, ahoj.
3: Jirko, dobré odpoledne, zdravím tebe a všechny posluchače. Já jsem v Ústeckém kraji a teď se zaměříme na oblohu.
0: Dobře, a prozraď, kam přesně si dorazil?
3: No, já jsem dojel do zdejší hvězdárny v Mostě a mám tu hvězdáře pana Martina Fránu. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Začneme možná tím, kde se vaše hvězdárna v Mostě nachází, jaký dalekohled tady máte a tak dále.
4: Naše hvězdárna se nachází jako součást areálu hradu Hněvín nad kopci Hněvín nad městem Most. Máme tady dvojici dalekohledů, ten hlavní dalekohled je 114 let starý achromatický refraktor Gustav Heide z roku 1912 a na něm je přivěšený malý sluneční speciál, který je v podstatě úplnou novinkou, v Evropě se začal prodávat teprve v roce 2025.
3: Tak a teď se pojďme zaměřit na to, jak to u vás funguje, kdy máte otevřeno a hlavně, co posluchače zajímá, co mohou pozorovat v vaší hvězdárně.
4: Otevřeno máme zpravidla o víkendech, ta aktuální otevírací doba je uvedena na webových stránkách hvězdárny v Mostě. No a co u nás návštěvníci můžou vidět, tak pokud přijdou přes den, když je jasná obloha, tak uvidí slunce, pozorujeme sluneční skvrny, ale také sluneční erupce a protuberance pomocí toho malého slunečního speciálu. A pokud přijdou za tmy, posetmění, tak když je na obloze měsíc, tak pozorujeme určitě měsíc a jeho krátery. A navíc je v současné době na večerní obloze pozorovatelný Saturn, takže si návštěvníci můžou užít pozorování Saturnových prstenců. No a občas tam se najdou nějaké další zajímavosti, jako nějaké hvězdokupy, mlhoviny nebo vícečetné hvězdné systémy.
3: To zní hodně zajímavě. Co se ale stane, když posluchači přijdou a bude zatažená obloha?
4: Žádný hvězdářský dalekohled nevidí skrz mraky, takže pokud návštěvníci přijdou a bude zataženo, bude pršet, sněžit nebo bude dokonce mlha, tak my můžeme povídat o dalekohledech, můžeme povídat o hvězdárně samotné, ale v dalekohledech nikdo nic neuvidí. Takže jako náhradní program potom používáme přednáškovou malou místnost a pouštíme zajímavosti na velké televizi.
3: Tak, už to víte. A teď by mě ještě zajímalo, možná, že i posluchače, co se dá spatřit do konce roku v těch nejbližších dnech, týdnech, měsících na noční obloze. Třeba i pouhým okem.
4: Na večerní obloze máme v současné době podzimní souhvězdí. V průběhu noci se nám potom už objevují i souhvězdí zimní oblohy. A pak můžeme pozorovat i nějaké planety. Večerní obloze patří planeta Saturn, jehož prstence ovšem uvidíme teprve pomocí hvězdářských dalekohledů. No a na ranní obloze vidíme planetu Mars, která vypadá jako drobně na oranžovělá hvězda, a největší planetu sluneční soustavy Jupiter, který navíc je pozorovatelný ještě při rozednění jako zdánlivá poslední ranní hvězda a hraje si na takzvanou jitřenku.
3: No tak se to slyšeli, je co pozorovat. Já vám děkuju, mějte se krásně, díky za osvětlení a ať se daří, třeba zase někdy nashledanou.
4: Děkuji vám za návštěvu, nashledanou.
2: Krajánek rádia Blaník.
1: Krajánek rádia Blaník.
0: Tak se budeme těšit taky na fotky na webu radioblaník.cz. Zdravíme Most, vždycky Most, a teď už Miraj a písnička Jahoda. Za chvíli Hana Zagorová a Petr Rezek. Na Blaníku si hrajeme hezky česky.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Radio Blaník.
2: Radio Blaník.

Hanna Zagrová, Petr Rezek a písnička Asi ze 75. roku. A teď pojďme na písničku, která má pouze několik týdnů, dá se říci. Ano, je z letošního léta. Richard Krajčo překvapil, když vzal ke spolupráci modelku slavnou, ostatně přizval čerstvou Miss Grand Czech Republic Dominiku Aláďu, aby spolu s ním naspívala duet. Je to tato písnička? Která se dostala rázem na přední příčky hitparád a musím říci, že patří i do české desítky mezi nejhranější písničky. Myslím si, že zítra tam taky bude v české desítce po 18. hodině, ale každopádně mám 100% jistotu, že písničku vám pustíme za chvíli tady u nás na Blaníku, protože dál budeme hrát hezky česky a ještě k tomu přidáme Jakuba Smolíka. Tak pěkný poslech.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil.

0: skupina Krištof a Dominika Lagia a letošní letní hit Půlnoční hřích teď na Blaníku, no a naše Samira.
1: Proč se říká, co se říká? Na rádiu Blaník.
0: No a co je to prokázat někomu medvědí službu, Samiro?
2: Když vám někdo prokáže medvědí službu, znamená to, že vám sice chtěl pomoct, ale nakonec vám spíš

0: uškodil. A proč zrovna medvědí? Za tímhle rčením se skrývá příběh, který je starý několik století. Proslavil ho francouzský básník Jean de La Fontaine, který v roce 1678 vydal bajku o medvědovi a zahradníkovi. V ní se osamělý zahradník spřátelí s medvědem. Tráví spolu čas a medvěd mu dokonce pomáhá hlídat zahradu. Jednoho dne si zahradník lehne, aby si odpočinul a usne. Medvěd si všimne, že mu na obličeji sedí moucha. Chce ji odehnat, aby jeho kamaráda neobtěžovala, jenže ta moucha se pořád vrací. A tak medvěd dostane nápad. Vezme velký kámen, pořádně se rozmáchne a hodí ho přímo na mouchu. Mouchu sice zabije, jenže spolu s ní i spícího zahradníka. Moc milý příběh. Medvěd tedy splnil svůj úkol, zbavil přítele otravné mouchy a přitom se zbavil i přítele. A právě odtud pochází označení medvědí služba. Pomoc, která je sice dobře míněná, ale kvůli hlouposti nebo nešikovnosti způsobí mnohem větší škodu, než byl původní problém.
1: Samira na Blaníku.
2: Aneb, proč se říká, co se říká?
3: Tak zase zítra naše Samira třeba po 10. dopolední nebo právě v tento čas. Za chvíli u nás Meky Žbírka a taky Janek Ledecký.
2: Víkend s Petrem Naděm na Rádiu Blaník.
1: Máme pro vás další výjimečný dárek.
2: Po celý nadcházející víkend vám budeme rozdávat vstupenky na vánoční koncert Petra Nadě

0: Tak laďte blaní. Mějte u sebe telefon a užijte si
1: víkend s Petrem Naděm.
2: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.

0: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Hlenu. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

Teď vám prozradíme, jaké písničky nás čekají po 18. hodině. Třeba Michal Šindelář a Hořeli padaly hvězdy. Marta Kubišová, Nechte zvony znít.

0: My jsme Blaník a hrajeme vám dál hezky česky. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Blaník. Krásný podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Zítra budeme mít ráno a dopoledne většinou mlhy nebo zataženo nízkou oblačností. Postupně se budou rozpouštět a pak čekejte polojasno až jasno. Nejvyšší odpolední teploty zamíří mezi 16 až 19 stupňů. Teď se vydáme na silnice.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
2: Zdržíte se na příjezdu do Prahy po dálnici D5 od Berouna. Od 5. kilometru necháte 20 minut a pokud pokračujete dál po pražském okruhu, počítejte s dalšími 20 minutami navíc až k exitu Ořech. Se zdržením počítejte i na výjezdu z Prahy směrem na Brno, kde přesně jak dlouho ví Martina z dopravního centra ŘSD.
4: Půl hodiny naberete na D1 na Brno mezi 10. a 24. kilometrem. Na vině je dopravní omezení z důvodu opravy mostu Šmejkalka a silný provoz.
2: V Berouně v Koněpruské ulici u kruhového objezdu bouralo osobní auto s nákladním. I tady si postojíte. Šťastnou cestu.
5: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
6: Více na e-shopu benezelenina.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
2: Cena benzínu jde mírně dolů. Inspekce odhalila závadný výrobek. Voliči rozhodnou o zbývajících senátorech. Nafta bude zítra nejdražší od začátku října. Litr mohou čerpací stanice prodávat maximálně za 48,70. Cenový strop na benzín klesne o 40 haléřů na 46,70. Analytici v dalších dnech neočekávají zlevňování pohonných hmot, které zůstávají pod tlakem geopolitického napětí a nejistoty kolem dodávek ropy z Blízkého východu. Státní zemědělská a potravinářská inspekce varuje před závadným francouzským vínem prodávaným v Bile. Kontrola odhalila, že v něm plavaly nečistoty, mělo špatnou chuť, vůni i barvu. Jak vypadá a jaké jsou další závadné výrobky, najdete na webu inspekce. Druhé kolo senátních voleb pokračuje už zítra. Voliči rozhodnou o obsazení zbývajících senátorských křesel. Druhé kolo provází nízká volební účast. Čím to je, vysvětlí politolog Jan Kubáček.
7: Nechodí už domů do schránek volební lístky. Dotyční účastníci musí dorazit do volební místnosti, tam si je vyzvednou a odvolit a zároveň s tím úzce souvisí, že u druhého kola volby do Senátu vyráží vysloveně voliči disciplinovaní. Je pro ně důležité, že budou mít svého reprezentanta pro svůj obvod.
2: Volební místnosti budou v pátek otevřené od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 2. I po nástupu podzimu trvají problémy se suchem. Další vodní nádrží, ve které není voda, je Pařížov v Pardubickém kraji. 20 hektarů vodní plochy se zmenšilo na zlom, který zůstal pod stoletou hrází. Z řeky Doubravě potůček a v přehradě už není voda, která by mohla její průtok dál po proudu vylepšovat. Tolik zprávy, teď vracím slovo Jirkovi.
0: Renato, díky. 18. hodina za 2 minuty je tady.
1: Jirka Frélich.
3: Na rádiu Blaník.
0: A za chvíli podcast Honzy Rýdla, jak se staví dálnice. Teď ale Lucka Vondráčková, Láska umí víc. My z Blaníku vám přejeme krásný čtvrtek a hrajeme si hezky česky. Rádio.

0: Je teď na Blaníku a dnešní díl podcastu Jak se staví dálnice, Honza Riedl a taky Petra Drkulová. Jak se staví
1: dálnice na Blaníku. Dobrý den, Honzo, proč počítáte na prstech?
2: Nějak mi na té české D3 nevycházejí ty perlorodky.
1: No tak zkuste odpočinek a paralen. Pro. V jižních Čechách stavíme dálnici a ne podmořský tunel.
2: A to já vím. Hele, chybí poslední 12 kilometrů a z toho za měsíc do provozu pustíme půlku, tu u Kaplice. To všechno vím.
1: No, tak co strašíte s mušlema a co pořád počítáte?
2: Nevycházejí mi podmínky protokolu dopadu stavby na životní prostředí, no.
1: Myslíte EU, jo. Podmínku stavebního povolení?
2: Jo, přesně. Hele, teď sledujte, jo. Měli jsme na stavbu vydanou EU, jo? To je v pořádku. Pak kolem toho byl nějaký nesouhlasí nový zákony a tak jsme celý protokol zkoumání životního prostředí museli skoro po 12 letech opakovat.
1: No a máme novou EU a podle té jsme postavili dálnici.
2: No a podle té žije u nažidel perlorodka.
1: Jakože mušle?
2: Jo.
1: No a?
2: No a kvůli ochraně mušle máme za povinnost v zimě z retenčních nádrží dálnice vodu nepouštět do Horní Malše, nýbrž přečerpávat přes kopec do Vltavy.
1: No tak je to sice trochu bizár, ale co tak na tom furt počítáte?
2: No ale tenhle detail, poslouchejte. V těch původních podmínkách já žádná perlorodka nebyla. A v dokumentu vydaném ani ne 12 let později je uvedeno, že kolonie perlorodky u nažidel je 50letá.
1: Honzo.
2: No, teď zkuste vy ten odpočinek a paralen.
1: No dobře, nemusím rozumět všemu. Jestli ale už za měsíc vytáhneme tranzit z Kaplice a k tomu od Tábora a Soběslavě budu o hodinu dříve na lyžích, tak ať pro mě za mě se tam ta perlorodka...
2: Jo, já válí jak dlouho chce, hele. A budeme říkat, že to třeba byla jediná environmentální specifika tohoto úseku dálnice D3, jo.
1: No tak to pochybuju. Hele, stojí za vámi paní ředitelka Budějickýho ŘSD Vlaďka Horušková. Ty se ptejte.
2: Aha, ano jo, dobrý, ahoj Vlaďko. Hele, byli na té D3 u Kaplice ještě prosím tě nějaký další piškuntálie se živočichama?
3: Dobrý den. Ano, byla, ale všechno jsme vyřešili. Třeba jsme stavěli vyhřívací zítky pro plazy na okraji lesa, nebo jsme museli zřídit nový mokřad.
2: Cože jsme stěhovali?
3: Mokřad, bažinu, dálnice měla být podle projektu blízko biotopu, tak jsme ještě před zahájením stavby zařídili nový mokřad, aby se obojživelníci měli kam přestěhovat.
1: Děkujeme, paní ředitelko.
2: No, jestli měli ty žáby a čolci na ten dálniční přesun, teda dálniční známku, jako jo?
1: Nereptejte pořád, já zatím nahlídla do toho protokolu a tam se mluví ještě o dalších druzích živočišné říše.
2: Jako třeba
1: o netopírech.
2: A dejte pokoj, hele, začíná to vypadat, že jsme na jeden, ale velmi důležitý živočišný druh zapomněli.
1: Ježíš, a na který?
2: Na lidi.
1: Ježíš, klid. Skoro přesně za měsíc pouštíme provoz na předposledních 6 kilometrů, takže...
2: Takže Homo caplicus, tedy člověk kaplický, bude konečně plně ochráněn.
1: Jakože se konečně pojede po dálnici už mimo Kaplici?
2: Za měsíc. Těším se, Jan Riedl.
1: A Petra Drkulová.
2: A ředitelství silnic a dálnic.
0: Hele, Peťo, myslíte, že třeba ty perlorodky se připlavou podívat na slavnostní zprovoznění?
4: Jak se staví dálnice? Na Rádiu Blaník.
0: Podcast najdete taky na webu radioblaník.cz. Kdybyste hledali, tak se podívejte na podcasty a tam najdete velmi jednoduše právě podcast Jak se staví dálnice, fotku Honzy Riedla, Petry Drkulové, ale zároveň zase za týden ve čtvrtek po 18. hodině tady u nás na Blaníku. Teď ale Michal Šindelář, Hořely padaly hvězdy, za chvíli Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Hrajeme si hezky česky.

0: Václav Uhlíř a Zdeněk Svěrák, krásná pohádková písnička Dělání, dělání. No a teď Marta Kubišová, Nechte zvony znít. Jako takové lákadlo na další minuty s námi na Blaníku a přidáme taky skupinu Slza a k tomu ještě přidáme informaci, že nejkrásnější z celého týdne má být počasí právě zítra. Při pátku teploměr vystoupá někde na 17, někde dokonce skoro až na 20 stupňů Celsia, ale hlavně nás čeká zítra sluníčko. Jsem to nějaký mrak, ale většinou sluníčko. Pak přijde víkend, no a o víkendu nás čeká soutěž na Blaníku a na tu se dostane za chvíli. Do té doby právě slibovaná Marta Kubišová nebo Slza. Užijte si české písničky.
1: Ani rychlé šíby,
2: ani osamělá srdce.
1: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
2: Posluchači Blaníku.
1: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
2: A buďte jedním nebo jednou z nás.
1: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.

0: neskutečnou věc, velký letní koncert v Pardubicích. Byl to neskutečný zážitek. A k tomu ještě zpíval Petr Nať. Ano, tento hit zazněl v Pardubicích a taky třeba tento. A zazní i tento víkend, a to u nás na Blaníku, protože si budeme pouštět ty nejkrásnější písničky Petra Natě. Čeká nás na Blaníku víkend s Petrem Natěm. No a vás čekají vstupenky na vánoční koncert Petra Natě v Pražském divadle Hibernie. Se odehraje tento vánoční koncert a vy, když budete ladit Blaník a ve správný okamžik se dovoláte sem k nám do Blaníku na 800 109 109, tak budete mít vstupenky úplně zadarmo doma. A ještě podotknu, že jak jsem se tady jako tak rozplýval nad tím koncertem v Pardubicích, kde byl Petr Nať, tak jsem si uvědomil, že jsem vlastně s ním natočil rozhovor aspoň krátký na mikrofon a že tuhle část jsme nikdy nepustili. No tak poslouchejte dobře. Otázka zněla, jak se mu líbilo v Pardubicích na Blanickém letním koncertu.
1: To byl fantastický koncert, já jsem sledoval, že jak z paměti vědět ty pesničky, ale můžete za to vy, že hráte ty pesničky. Ano, Radio Blanik hrá slovenské, české pesničky a my jsme jim vděční, lebo bez toho by jsme nežili. A to je to právě krásné, že jak som povedal, že hudba je jedna z posledných pozitívnych vecí, ktoré vôbec na svete existujú pri tom, čo, aká zlá atmosféra je na svete. A vaše rádio k tomu prispieva, pretože tie pesničky tak sú asi jedna z posledných vecí, na čo sa môžeme tešiť.
0: A to nám říkal Petr Nať, tedy začátkem září v Pardubicích na Blanickém letním koncertě. Tento víkend se těšte tedy na písničky Petra Natě a taky na vstupenky.
2: Víkend s Petrem Naděm na Rádiu Blaník.
0: Za chvíli další slovenský zpěvák Pavol Habera, je to Vo hvězdách, no a před námi jsou písničky Na přání a Martin Ledinský, který se na vás těší, tak já vám přeji krásný čtvrtek, krásný poslech Blaníku a užijte si i další písničky s námi.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
1: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
0: rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice.
2: Přijmete to riziko?
0: Ale je to na
3: vás.
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
11: Jo, jo.
10: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
11: Co mě zrovna napadne?
12: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
13: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90 až do 20. října. Kaufland.

0: To byli Pet Shop Boys, dobrý večer Blaníci, za 4 minuty je tady 19. hodina. Teď už vás zdraví Martin Ledinský. A před námi jsou písničky na vaše písemná přání. Těšte se na Valdemara Matušku.
1: Terezo, přečti si Terezo.
0: Jo, Tereza má dneska svátek. Koukám, že jste vybrali taky tuhle krásnou písničku od Báry Bazikové, Ilony Čákové a Moniky Absolonové. A taky budeme slavit s Michalem Davidem, Pavlem Horňákem a Markétou Muchovou. Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Noční teploty klesnou k 6 až 1 stupni, místy se mohou objevit i přízemní mrazíky a také mlhy nebo nízká oblačnost. Zítra přes den bude většinou krásně slunečno, k večeru ale od severozápadu čekejte přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty se dostanou na 14 až 19 stupňů při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti, hlavně na severozápadě, se budou teploty pohybovat kolem 12 stupňů Celsia.

0: Martin Ledinský
1: na rádiu Blaník.
2: Za minutu bude 7, přejeme krásný večer a na Blaníku pro vás máme písničky na přání. Ty můžete s předstihem objednávat na stránkách radioblaník.cz. V kontaktech tady k písničkám na přání najdete speciální přehledný formulář, kde vše jednoduše vyplníte a dáte odeslat. Dnes má svátek Tereza, tak milé dámy, všechno nejlepší. Za chvíli první vaše přání a ještě předtím tu pro vás máme Marka Ztraceného. To se mi líbí, tak ať se máme večerní Blaník hezky poslouchá.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.

Marek Ztracený na Blaníku, teď už je před námi první vaše dnešní přání. A bude to vyznání od Pavla Nováka. Tuhle tu písničku vybrala paní Anna z Nového Města na Moravě. A Anna píše, dnes slaví své narozeniny pan Eduard Beneš ze Zruče nad Sázavou. Milý bráško, vše nejlepší k tvým narozeninám, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky, hodně životní pohody a krásný život ti z celého srdce přeje sestra Anička s rodinou.

0: Na Blaníku zpíval Pavel Novák a teď už Jarošovský pivovar od Argemy napsal Rudolf z Krhova u Hrotovic pro nového starostu obce Krhov a nové zastupitelstva obce Krhov a také všem obyvatelům obce Krhov u Hrotovic přeje Rudolf Hlavnička.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky.

0: Blaníku posloucháte písničky na přání a teď už před námi Luis Fonsi a Daddy Yankee, píše Naděžda z Bruntálu. Písničku posílám Lukymu pro lepší náladu. To napsala Naďka. Tak hrajeme a přejeme pohodový čtvrteční večer.
1: Aj,

0: Despacito.
1: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a teď už je před námi Tereza od Valdemara Matušky, píše Jaroslava z Drozdova. Zahrajte prosím pro Teresku Motlovou z Drozdova k jejímu svátku. Hodně štěstí, hodně lásky, od starostí žádné vrásky. Zdraví pevné, přátelé věrné, to ti přeji k jmeninám, protože tě ráda mám. Tvoje maminka.

Valdemar Matuška na Blaníku, teď už Arakain společně s Dimitry Žít svůj sen a tuhle písničku vybrala Adéla z Nového Bydžova. Dobrý den, Rádio Blaník, poprosila bych o zahrání písničky k mým narozeninám. Adélo, od nás z Blaníku, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví.

Arakain a Dimitri na rádiu Blaník. Písničky na přání pokračují teď už Bára Baziková, Ilona Čáková a Monika Absolonová. Teď královnou jsem já. Písničku vybral Luboš z Tábora, který píše: zahrajte Janičce královně. Posílá jí to její osobní koník.

0: Nádherná písnička z muzikálu Kleopatra, teď královnou jsem já a za 6 minut bude 7:30. V písničkách na přání se už brzy můžete těšit na Jiřího Suchého.
1: A malé kotě, spalo v botě, nehas co tě, nepálí.
0: A na vaše přání taky Whitney Houston a za chvilku Michal David s Pavlem Horňákem a Markétou Muchovou. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Před námi písnička To se oslaví od Michala Davida, Pavla Horňáka a Markéty Můchové. Napsala Jarmila z Újezdu u Uničova. Milý Blaníčku, písničku posíláme panu Františku Oščádalovi do Řehenic, Křiváčku, k jeho dnešním 35. narozeninám a dokladná jeho sestře Teresce Oščádalové k jejímu dnešnímu svátku. Oběma přejeme krásný život, pokud možno bez problémů a velkých starostí. Hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky. To jim přejí a pusu i Elišce a Aničce posílají teta Jarka a strejda Honza z Újezdu u Uničova. Vám moc krát děkujeme, vaši věrní posluchači z Moravy. Z Blaníku vás moc zdravíme a krásný večer přejeme.

Na Blaníku pokračují čtvrteční písničky na přání a teď už Malé kotě od Jiřího Suchého. Napsal Pavel ze Žadce. Milý Blaníčku, chtěl bych moc a moc poděkovat mému kamarádovi a tak trochu občasnému pečovateli o mého kocoura Raráška, že byl v neděli, zatímco já musel do práce, ochoten jít se po Raráškovi podívat, neboť ten se rozhodl vyjít si na výlet. Naštěstí hledání bylo úspěšné a tak je kocour opět doma a užívá si svůj klid a já jsem šťastný, že nejsem doma sám, což tedy on často bohužel je, když je páníček za volantem. Ještě jednou velké díky. Pavle, zdravíme do Žadce a i my jsme moc rádi, že se kocour našel. Jak je mňoukající parťák doma v bezpečí, pak je všechno v naprostém pořádku a zalité blanickým sluníčkem. A k tomu, když ještě Jiří Suchý zaspívá na Blaníku tuhle písničku, pak je to zcela kompletní.

potěší. Hoši a děvčata, pěstujte koťata, země je kulatá, místa je tu dost. Kotě je solidní, nervy nám uklidní, nebudem neblídní, hned na

Jiří Suchý na Blaníku, teď už Tereza Mašková s Markem Lamborou. Náš příběh vybrala Naďa ze Třebívlic. Milý Blaníčku, prosím o písničku pro Eduarda Beneše ze Zruče nad Sázavou. Edoušku, vrásky už přestaň počítat, zvesela se zkus na ně podívat. Že roky letí, to je pravda, život už není taková sranda. Užívej život s radostí, i když bolest už leze do kostí. Dovol si lásku, kvete v každém věku. Nekoukej vůbec na dietu. Vše nejlepší k tvým osmdesátinám, hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody přeje Naďa s rodinou. Si moje zlatíčko, posílám polibek na líčko.

Na Blaníku Tereza Mašková s Markem Lamborou, za chvilinku bude 7:45. V písničkách na přání do 8 hodiny ještě Karel Gott. A za chvíli Alvaro Soler. Přeji pohodový večer s Blaníkem.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
2: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Blaník.
1: Před námi Alvaro Soler, napsala Marta z Višňové. Pro kamarádku Álu a všechny, co mají rádi tento styl, nám dodává energii a nabíjí nás a vždy nás zvedne ze židle. Álo, ať už si zase zpět v práci a pamatuj, teprve nás vše pěkné ještě čeká. Děkuji, Blaníčku, bavíš mě? No to mi rádi.

0: Alvaro Soler na Blaníku, teď už Karel Gott a písnička Lásko má. Napsal Ladislav z Frýdlantů v Čechách. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky Milé a hezké zdravotní sestřičce Moničce z Liberce. Milá Moničko, v životě jsou chvíle, kdy vám někdo tak moc chybí, že byste ho chtěli vyjmout ze svých snů a skutečně obejmout. Mám vás moc rád, můj krásný andílku, s láskou Láďa.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o něj jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.

0: Na Blaníku Karel Gott, za 4 minuty bude 8. A v příští hodině pokračují písničky na vaše písemná přání a v nich už za chvíli svatební od Jarka Šimka.
1: Svý srdce na oltáři dá, chci si tě brát.
0: Vybrali jste taky Skleněné sny od Hany Zagorové.
2: Je jedno přání.
0: A těšit se můžete třeba taky na Jiřího Zmoška.
3: Už mi lásko není 20 let.
0: Na Blaníku vám dál hrajeme na přání a hlavně taky hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Noc bude většinou polojasná až skoro jasná, ale místy se vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty klesnou k 6 až 1 stupni a místy se mohou objevit přízemní mrazíky. Zítra během dne bude převážně slunečno, k večeru ale od severozápadu čekejte přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na příjemných 14 až 19 stupňů při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti. Hlavně na severozápadě se budou teploty pohybovat kolem 12 stupňů Celsia.
4: Martin Ledinský
5: na rádiu Blaník.
0: Za minutu bude 8 a písničky na přání pokračují. Teď je před námi slibovaná svatební od Jarka Šimka. A písničku vybrala třeba Dana Stachova. Prosím, zahrajte manželům Tereze a Jiříkovi. Mám vás moc ráda, držím vám palce, jste úžasný pár, buďte spolu pořád šťastní, je vidět, že se milujete. Gratuluji vám k svatbě, už jste spolu 7 měsíců, jen tak dál, to napsala Dana. A ještě tady k této písničce máme dopis, krásný den, Rádio Blaníčku. Chtěl bych vás požádat o zahrání písničky pro nejlepší ženu a snoubenku na světě. Snoubenko má, si to nejlepší, co mě kdy mohlo potkat, si má životní láska a celý můj svět. Nikdy tě nepřestanu milovat a navždy si tě budu nosit v náruči. Si má první snoubenka a nastávající manželka na tomto světě a tak to zůstane navždy a nikdy ani nikdo to nedokáže změnit, má nastávající paní Svárovská. Jen díky tobě má můj život smysl, lásko, miluji tě, tvůj snoubenec, a to navždy, nikdy se mě nezbavíš. Tak, tady je svatební od Jarka Šimka. Krásný večer.
4: Písničky na přání.
5: Na rádiu Blaník.

Jarek Šimek na rádiu Blaník a tady už je Olda Říha, Smutná nevěsta, a napsal si o ní pan Rudolf z Krhova u Hrotovic. Prosím Čulu Kotáčkovou z Předína a pro mou mamku nechává zahrát Rudolf Hlavnička z Krhova. Tak hezký večer.

Na Blaníku Olda Říha a teď už Hana Zagorová a Skleněné sny. Napsala Jitka z Milovic. Dobrý večer, chtěli bychom touto cestou popřát Teresce Kratinové z Jiřic k jejímu svátku. Všechno nejlepší, pevné zdraví a mnoho šťastných tahů přejí kolegové z šachového klubu. A my z Rádia Blaník se přidáváme a taktéž přejeme Teresce všechno nejlepší. Tady je Hana Zagorová. Jste s Blaníkem, pěkný večer.

Hana Zagorová na Blaníku, teď už Marie od skupiny Lucie, napsala Lenka z Pěnčína. Chtěla bych popřát dceři Teresce k jejímu dnešnímu svátku a zeťovi Pavlovi k narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví. Mám vás moc ráda a víte, že tato písnička je spojena s babičkou. Pořád je tu s námi.

Na Blaníku skupina Lucie, teď už Pavel Novák, vím, že jen s ním. Napsal Martin z Třebívlic. Milému tátovi a dědovi Eduardu Benešovi přejí všechno nejlepší k jeho osmdesátinám syn Martin s Irenou a vnučka Elinka. Hodně zdraví, lásky, štěstí a radosti. A i když už to občas není do skoků, ať si život pořád užíváš s úsměvem a dobrou náladou.

0: Na Blaníku vám zpíval Pavel Novák a teď je před námi Eva Farná. Napsala Adéla z Poříčan. Milá Teresko, hodně štěstí a zdraví. K tvému dnešnímu svátku přeje máma Erika a ségra Adéla.
1: Já

0: cítit už ne.
1: Na Blaníku pokračují písničky na přání, teď je před námi Jiří Zmožek. Písničku Už mi lásko není 20 let vybral Dominik z Třeboně. Drahý Blaníčku, zahraj prosím písničku k významnému životnímu jubileu našemu kamarádovi, parťákovi a idolovi Tomáši Janečkovi. Milý Tome, přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, vypitých piv a naveslovaných či naběhaných kilometrů k tvým 21. narozeninám. Nám. Máme tě někdy i rádi. Jenda, Petr, Dominik, Víťa a Otík.

0: Na Blaníku Jiří Zmožek, za 3 minuty bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás už za chvíli Tereza Kerndlová a Diamanty. A tak já dám pozdě, na vaše přání taky Valdemar Matuška nebo Bratři Nedvědi. Hezký večer s Blaníkem.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Před námi Diamanty od Terezy Kerndlové a napsala taktéž Tereza, a to z pražských Úval, nebo takhle, z Prahy, asi je to možná ulice v Úvalu, protože Úvaly přece jenom nejsou součástí Prahy, takže ulice v Úvalu v Praze. Teresko, přeji ti k dnešnímu svátku všechno nejlepší, ať tě život baví, štěstí tě neopouští a každý den ti přinese důvod se smát, ať ti ta noční uteče jako voda. Tak všem Terezám i od nás z Blaníku všechno nejlepší.
2: Pohodové České rádio.
3: Tak když spolu spíš.

Na Blaníku vám zpívala Tereza Kerndlová, dnešní oslavenkyně. No a teď už před námi Máme jen sebe od bratrů Nedvědů. Napsala Adriana z Rýnovic. Tahle písnička patří tomu nejdůležitějšímu člověku v mém životě, mému manželovi Miroslavovi do Rýnovic. Lásko, i když se někdy cítíš sám a dochází ti síly, chci, abys věděl, že na tebe myslím každou vteřinu a celým srdcem jsem stále s tebou. Věřím nám a vím, že to spolu zvládneme. Moc nám chybíš. Nikdy nezapomeň, že tě milujeme a že na to nejsi sám. Tvoje manželka Adriana a dětičky.

0: jen sebe.
1: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a tady už je Eldorado od Valdemara Matušky. Napsala Ivana z Opavy. Ahoj Martí, posílám ti písničku pro dobrou náladu a pohodu. Těším se, až se uvidíme v příštím měsíci. Posílám ti pozdrav. To napsala Ivana.

srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Valdemar Matuška na Blaníku. Za minutu bude 8:45. V písničkách na přání za chvíli první polibek od skupiny Brutus.
1: Proč tě zlákal první polibek?
0: A do 8, teda vlastně už do 9 hodiny, taky Zdeněk Svěrák se Jaroslavem Uhlířem, Když se zamiluje kůň. Přeji pohodový večer s Blaníkem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.

0: Rádiu Blaník.
1: A tady už je první polibek od skupiny Brutus, napsal Karel z Bíliny. Milá maminko Zdeničko, přejem ti krásné narozeniny. Kája

0: Brutus na Blaníku, teď už Zdeněk Svěrák s Jaroslavem Uhlířem, napsal Vítězslav z Nové Vsi pod Pleší. Milá Teresko, společně se všemi koníky, kteří tě provázejí tvým životem, ti přejeme hodně štěstí, zdraví a ať je pro tebe každý den svátečním a přináší ti radost. Myslíme na tebe, moc se na tebe těšíme. Mamka, taťka a všichni, co tě mají rádi.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách Radio Blaník.cz.
3: Písničky.

0: Na Blaníku Zdeněk Svěrák s Jaroslavem Uhlířem, za 4 minuty bude 9. Za okamžik se podíváme na to, jak bude v noci a zítra, a pak přijdou na řadu zbylé písničky na přání, které tu budou ještě zhruba 15 minut. V příští hodině se můžete těšit na Karla Gotta.
1: Tváři pláči smích, jak jeden z posledních, jdi za štěstím.
0: A právě písnička Jdi za štěstím tu bude už za malou chvíli. Koukám, že jste vybrali taky Miraj.
2: Když nemůžeš,
0: a nebo Terezu Maškovou. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noční teploty klesnou k 6 až 1 stupni, místy se mohou objevit i přízemní mrazíky a také mlhy nebo nízká oblačnost. Zítra přes den bude většinou krásně slunečno, k večeru ale od severozápadu čekejte přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty se dostanou na 14 až 19 stupňů, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti, hlavně na severozápadě se budou teploty pohybovat kolem 12 stupňů Celsia.

0: Martin Ledinský
1: na rádiu Blaník.
2: Za minutu bude 9 a dál hrajeme na vaše přání. Teď už před námi Karel Gott. A napsal pan Jiří z Golčova Jeníkova. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát naší mamince, babičce a prababičce Jaroslavě Procházkové z Golčova Jeníkova k nedožitým 80 rokům. Měli jsme tě rádi a vzpomínáme. Tak tady je Karel Gott. Pohodový večer s Blaníkem.

Na Blaníku vám zpíval Karel Gott a teď na vaše přání Miraj, když nemůžeš, tak přidej, napsala Věra z Amazonu, z Dobrovíze. Ahoj, prosím o zahrání písničky pro všechny amazoňáky, co dneska musí pracovat, ať nám to rychleji utíká. Hlavně jednomu super kolegovi, který vždy pobaví. Tak hrajeme a ať vám to jde pěkně od ruky.

Miraj na Blaníku, teď už Tereza Mašková zas a znova napsala Petra Spišel. Naše milá Teresko, přejeme ti k dnešnímu svátku jen to nejkrásnější, ať je každý tvůj den plný úsměvů, radosti, splněných přání a krásných překvapení. Nikdy nepřestávej snít a zůstaň stále tak báječná, jaká jsi. Máme tě moc rádi, naše sluníčko, obrovskou pusu a obětí posílá celá tvoje rodina, Pišeláci, Senohrabáci a Skříškováci.

Na Blaníku vám zpívala Tereza Mašková a teď už je před námi poslední vaše dnešní přání. Před námi Jakub Smolík, napsal Václav z Prahy. Milý Blaníku, prosím o zahrání písničky od Jakuba Smolíka Slzy sedmi bolestí. Tuto písničku posíláme mojí mamince paní Marušce Tomanové, rozené Koucké z Bíliny, ke 20. výročí úmrtí se vzkazem Maminko, chybíte a stále chybět budete. Váš syn Vašek. A napsala taky Pavlína z Nekoře, to jediné, co ti, lásko, mohu dát, je píseň Od Blaníku nechat hrát. Dnes by oslavil své krásné 50. narozeniny můj partner Dušan Matyáš z Nekoře. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku. Nikdy nezapomenu a vím, že se jednou sejdeme. Tvoje Pavlína, Barča, Zdenda, Kája s přítelkyní a Dominik s manželkou.

že jsi s ním trpěla za nás, za všechny. Snášela výsměch a pláč a slzy i křik. Za nás si tam kličela, to za nás si rány umývala.

Blaníku Westlife. Za 6 minut bude 9:30. Tak co, jak si užíváte ten letošní podzim? Suché a naříjen, celkově teplé počasí bude ještě pokračovat. Ani víkendová studená fronta mnoho srážek nepřinese a po přechodném ochlazení má být opět slunečno. Jedná se o takzvané tereziánské babí léto a vydrží nám i na začátku příštího týdne. Ráno se sice budou objevovat četné mlhy i přízemní mrazíky, ale přes den to stále ještě bude venku docela příjemné, což je za mě teda hodně dobrá zpráva. Za chvíli na Blaníku Lucie Vondráčková s Radimem Flendrem, Karel Zich, anebo taky Jan Kalousek.

0: Na Blaníku, pohodový večer. Jak je to dlouho, co vás zastavila policejní hlídka? Mně se to stalo před týdnem, asi po 10 letech, zkrátka taková ta běžná silniční kontrola. A teď, co mě překvapilo, jo? Oni už po vás vůbec nechtějí řidičák ani techničák, takže většinu dokladů ukazovat už nemusíme. Já mám pocit, že i tu občanku jsem jim víceméně vnutil. No, policisté si totiž všechny ty údaje o řidičském oprávnění, vozidle i povinném ručení ověří elektronicky. Víc už poví preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
1: Stačí vlastně prokázat svou totožnost. Prokázání totožnosti se rozumí uvedení jména, příjmení, data narození, případně adresy a rodného čísla. Totožnost lze také prokázat cestou mobilní aplikace e-doklady.
0: Doklady bychom ale měli mít fyzicky u sebe při cestách do zahraničí, tak pokud se chystáte někam za hranice, všechno, co jste před lety při silniční kontrole ukazovali i tady v Česku, mějte určitě sebou. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku slza, Michal David a nebo Smoky.

0: kromě ohně a opékaných brambor.
1: Užijte si pohodový podzim
2: s Planíkem.
3: Dávno už vím,

0: Jiří Žbirka s Davidem Žbirkou na Blaníku. Je skoro 10. A před námi jsou písničky z lásky. Celé 2 hodiny až do půlnoci vám budeme hrát pěkně romanticky a hlavně hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Noc bude většinou polojasná až skoro jasná, ale místy se vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty klesnou k 6 až 1 stupni a místy se mohou objevit přízemní mrazíky. Zítra během dne bude převážně slunečno, k večeru ale od severozápadu čekejte přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na příjemných 14 až 19 stupňů. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti, hlavně na severozápadě, se budou teploty pohybovat kolem 12 stupňů Celsia. Tolik počasí a hezký čtvrteční večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.

těžko něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací.

ohněm jenom dopředu, každý list se obrací. Když stránku jednou někdo polije, anebo ji v slzách.

život není jinačí. Hladě modře je život nadepsaný sešit.

zase těžko něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. V něm jenom dopředu každý list

si přeje tisíc mladíků. Bláznivý sny, když padá hvězda, já připojil se k stovce básníků a přání se mi velký nezdá. Třeba, aby spadl zrovna dům, kam Dáša stěhuje se zítra. Je to však činže

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno až skoro jasno. Nejnižší noční teploty 6 až 1 stupeň. Páteční obloha bude polojasná až skoro jasná, zpočátku budou zejména v Čechách mlhy, anebo nízká oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru čekáme v Čechách od severozápadu přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 14 až 19 stupňů, na horách bude kolem 11. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme polojasno až skoro jasno. Nejnižší noční teploty 6 až 1 stupeň. Páteční obloha bude polojasná až skoro jasná, zpočátku budou zejména v Čechách mlhy, anebo nízká oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru čekáme v Čechách od severozápadu přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 14 až 19 stupňů, na horách bude kolem 11. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a s vámi je Martin Ledinský. Je pátek 16. října a svátek má Havel a taky Galina. Narozeniny dnes oslaví například herečka Veronika Žilková, její 65 let, dále ekonom Jiří Rusnok, který byl v letech 2013 až 2014 předsedou úřednické vlády České republiky. Rusnokovi je 66 let a když se podíváme do zahraničí, tak oslavenkyní je taky švédská zpěvačka Loreen a té je dnes 43. Oslavencům přejeme z Blaníků všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, tak hezký poslech.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno až skoro jasno. Nejnižší noční teploty 6 až 1 stupeň. Páteční obloha bude polojasná až skoro jasná, zpočátku budou zejména v Čechách mlhy, anebo nízká oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru čekáme v Čechách od severozápadu přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 14 až 19 stupňů, na horách bude kolem 11. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Rádio Blaník, očekávané události. Rádio
2: Blaník. Krásné ráno, je pátek 16. října, dnes má svátek Havel a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes se v Česku koná první den druhého kola voleb do Senátu. Hradištko na Nymbursku hostí v pravé poledne slavnostní otevření nové visuté lávky pro pěší a cyklisty. V 9 dopoledne začínají na Jindřichohradecku dvoudenní dny s třeboňskými rybáři. Nahradí slavnostní výlov největšího českého rybníku Rožumberk, který byl kvůli suchu zrušen. Javorná na Karlovarsku hostí slavnostní otevření nového areálu vojenských lesů a statků, a to pro ekologický chov skotu a zázemí pro mobilní jatka. V Liberci se dnes uskuteční ve 2 hodiny odpoledne slavnostní otevření a den otevřených dveří Centra denních služeb Kompas. Jde o novou ambulantní sociální službu určenou pro mladé lidi a dospělé od 15 let, a to s poruchou autistického spektra, mentálním nebo kombinovaným postižením. A nakonec se přesuneme do naší metropole. V obchodním centru Harfa na Praze 9 začíná čokoládový festival. Nabídne více než 70 vystavovatelů. Čokoládové speciality z Česka i zahraničí. A končí 18. října. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

jen koukni na profil. A móda je mi fuk, a nejsem diskofil. Já frontu na pětník nestojím před rájem, už dávno jsem si zvyk, že mám jen pod nájem. Jsem obyčejnej kluk,

0: ač není diskofil.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: Vlník, počasí. Rádio
1: Vlník. Momentálně máme polojasno až skoro jasno. Nejnižší noční teploty 6 až 1 stupeň. Páteční obloha bude polojasná až skoro jasná, zpočátku budou zejména v Čechách mlhy, anebo nízká oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru čekáme v Čechách od severozápadu přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 14 až 19 stupňů, na horách bude kolem 11. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.